myslel jsem si, jak tě znám. Odpustil bych ti cokoliv, celý život žiju sám. Jsem zvyklý na to, že bolí, tak se nediv, že to vidím trochu jinak. Že z mých očí cítíš takovej klid, a že neřeším to, jaká jsi dřív byla. Minu

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: hráme taky, ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
0: Fajn.
2: It's somber song. You're hearing my song? My body isn't ready right now.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hi, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Thank you very much.
10: 3, 2, 1.
11: Už za chvilku Honza Figger.
12: You know now.
7: Jsme online.
12: Online.
11: Jsme na DAB+.
7: Plus.
12: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
7: Hot News.
13: USA se dál zvětšuje rozdíl mezi bohatýma a úplně nejbohatšíma lidma. Podle listu The Wall Street Journal nejbohatší desetina procenta Američanů už vlastní majetek za zhruba 28 bilionů dolarů, což je asi 15% veškerého bohatství v zemi. Od konce roku 2019 se jejich majetek víc než zdvojnásobil, hlavně díky růstu hodnoty akcí. Pro srovnání, spodní polovina Američanů dohromady vlastní asi 4 biliony dolarů. Muž z Olomoucka přišel o víc než 400 tisíc korun kvůli podvodu s autem. Na internetu našel inzerát na Ford Mustang za víc než 16 tisíc eur a po domluvě poslal celou částku předem. Prodejce pak přestal komunikovat a muž tak nemá ani auto, ani peníze. Případem se teď zabývá policie. Veselá kráva už není tak veselá. Po víc než 100 letech se přestala smát. Na speciálních obalech známého sýra má místo úsměvu vážný výraz a vzkazuje, musíme si promluvit. Změna má být jen dočasná a značka zatím oficiálně neprozradila, co přesně za ní stojí.
7: Fajn

všem bojovníkům se vstáváním před 6 hodinou. Musím říct, že dnes se oplatilo vstát. Nejenže startujeme morning boost na fajnu a to ráno nějak zvládnem, ale taky si řekneme, co přesně za 12 hodin udělat, pokud chcete mít už ready první vánoční dárek. Ale jestli můžou být Vánoce v září v Tesku, proč bychom je nemohli mít my dneska, 1. října? Posloucháte Morning Boost, s váma Fiky, Wendy si vybrala vánoční dárek a dneska zůstala doma. A tady je vánoční dárek ode mě, The Chemical Brothers, Here You Go, hezký ráno.

Khalid, taky Laufich, Tied Up na fajnou, 10 minut po 6 hodině. Dámy a pánové, musíme si promluvit a úplně na rovinu. Mám problém a upřímně doufám, že ho někdo máte taky. Znáte takový to, jak jste třeba někde na návštěvě, na večírku, u kamarádů, pomalu tak jako koukáte jako po hodinách a říkáte si, ty vole, jako ordinaci už jsem prošvihl, chtělo by to neprošvihnout aspoň poslední metro, chtělo by to jít už jako domů. Tak si jako říkáte v duchu, nechcete se už jako někdo jiný zvednout a říct, že jdete domů, protože dokud se někdo jiný nezvednete, mě moje hlava nedovolí odejít jako první. Ne, tohle je jako fakt vědci potvrzený problém. Já na začátku říkal, že doufám, že někdo takovej problém máte taky. Ale teď si vlastně říkám, že vlastně čím víc nás bude s tímhletím problémem, tím díl na těch večírcích strávíme. A to by se přítelkyni nemuselo líbit. To se pak sejde 5 takových lidí se stejným syndromem a budeme na sebe jako u stůlku do 6 do rána nebo jako co. Tak pokud se v tomhle vidíte, pokud vždy na nějaký akci čekáte, zda půjde někdo, abyste nemuseli být vy, ten první člověk, mám dobrou zprávu. Prozradím za chvilku. Jakou? Vy mi zatím můžete dát vědět, jestli to máte stejně na tohle číslo 724634634. Do té doby třeba Somber, jeho Undressed. Morning Boost.

0: Analog, taký Bebe Rexha, ich Deep in Your Love. 20 minut po 6 hodině tady na Fajnu. A díky všem, co jste napsali, že máte stejný problém jako já. Problém s odcházením z večírku. Že vždy musíte čekat, až někdo bude ten první, ten, kdo řekne čau, já jdu, abyste vy nemuseli být ten první. Koukám, že vás není málo. Tak prosím vás, my se od sebe musíme držet dál. Samozřejmě teda, pokud nechcete někdo uspořádat třídenní party. Dobrá zpráva je taková, že pokud to máte stejně, znamená to, že jsme jen příliš hodní. Jo? Že nechceme hostitele urazit. A to se cení. A to je důležité si takhle po ránu pochválit. Možné řešení, nechodit na party, jak píše sám. Pokud máte problém s odcházením z party nebo z večírku z nějakého jiného důvodu, dobrá zpráva, náš ranní večírek, neboli ranírek, pokračuje. Za chvilku tohle. Při dnešním ranírku za malý okamžik Chainsmokers, taky Roses, jejich song Roses. Tak hezký ráno. Pak mrkneme na 3 random fakta. Morning Boost.
1: Fajn. Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
6: No jasně, z MND to jde.
5: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.

0: Chainsmokers, Sticky Roses, jejich song Roses, tady u nás na Fajnu, plus 7 aktuální čas a tady jsou dnešní.
1: Random fakta.
0: Vědci potvrdili, že led je jen zmrzlá voda. To jsme rádi. My doteď mysleli, že je led gastronomický módní šperk do kelímku, aby kola z mekáče hezky chrastila. Vědci doporučují nejíst před spaním kliky od dveří. Jasně, berem na vědomí. Odteď jen ke snídani. Pokud jste neměli ještě snídani, kašlete na chleba s lučinou, jedině klika od dveří. A podle vědecké analýzy, pozor, hudba vydává zvuk top. Top. Můžeme rovnou otestovat. Morning Boost. Fajn. Jako něco to dělá.

0: Alex Warren, jeho Burning Down tady na Fajnu. Za 2 minuty 6:45. Dámy a pánové, dnes tu není Wendy, aby byl Songfight, ale i tak budete vybírat song, takže buďte ready psát na číslo 724634634. Dámy a pánové, včera nám bylo oznámeno něco, co udělalo možná radost přímo vám. Pokud to nevíte, tak Kelly a Victor Sheen jedou na trip. Jedou na trip, a to po arénách v Česku i na Slovensku. Celý to odstartuje O2 Arena 4. prosince, takže úplně jednoduchý. V tuhle tu chvíli jeden song od Viktora, jeden od Kylina, 724634634. Když se vám bude líbit víc první možnost, píšete jedničku, pokud druhá, píšete dvojku, a tady je první možnost. Viktor Sheen, jeho syndrom, 724634634, píšete jedničku, pokud chcete slyšet tenhle song. A dvojku, pokud chcete slyšet tenhle. Kellyn a jeho Hannah Montana. Co vyberete, to záleží jenom na vás. Jakých čísel bude víc, to si pustíme. Morning Boost.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Cameron with Kombio Kingdom of Fear tady na Fajnu. 7 minut před 7 hodinou, dámové a páni, je tady souboj, dnes ne mezi mnou a Wendy, ale mezi Viktorem a Killinem, respektive jejich songů. Vy jste mohli hlasovat mezi tímhle. Pokud jste chtěli tenhle song, tak jste měli na naše číslo 724634634 napsat jedničku. A pokud jste chtěli tohle, měli jste napsat dvojku. Kdo teda vyhrál? Vyhrál Killin, ano, je to tak. Docela jako s velkým náskokem, ale jako těch hlasů pro Viktora bylo taky dost. Dobrý je, že pokud vás třeba mrzí, že nevyhrál Viktor, nebo si říkáte, proč je teda rovnou nepustíme oba, tak dnes v 6 hodin večer startuje předprodej na jejich Arena Tour po Česku a Slovensku. Asi jedna z největších hudebních akcí, která tady kdy byla, ale ani kvůli tomu se Viktor neobnoví Instagram. Tady je Killin, jeho Hannah Montana.

0: Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Na internetu je hodně věcí.
4: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
3: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
4: Instagram, TikTok, YouTube.
3: Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
3: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
5: Británie by v budoucnu mohla znovu uvažovat o členství v Evropské unii. Premiér Andy Burnham totiž připustil, že chce prověřit různé možnosti budoucích vztahů s Bruselem, včetně případného návratu do EU. Francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez řekli, že by takovej krok uvítali. Americký úřady letos v létě varovali ruskýho šachistu a disidenta Garyho Kasparova, že by se mohl stát terčem útoku. Podle španělského deníku El Mundo měly ruský tajné služby připravovat útoky na několik ruských odpůrců žijících v zahraničí. Kasparov kvůli tomu ve Spojených státech poprvé od svého příchodu do země dostal zvláštní ochranu. Na letištích se rozšířil zvláštní trend. Lidi začali balit svoje pasy do alobalu. Dělají to kvůli obavám, že by někdo mohl při kontrole načíst údaje z čipu. Odborníci ale říkají, že je to zbytečný, protože data v pasu jsou dobře zabezpečený a případný načtení by navíc vyžadovalo přístup z bezprostřední blízkosti. Alobal tak může spíš zdržovat kontroly.
6: Fajn

Dobré ráno, je tady 7:00, 3 minuty k tomu pokračuje Morning Bush na Fajnu. S tím je tady i samozřejmě náš playlist, ve kterém se objeví třeba Temper City, taky Sigla, Jack Shmi, Ilan Kindron, nebo taky taková Rugel, kterou můžete znát z naší Next Generation. Tak krásné dobré ráno, jdeme na to.

0: 30 Seconds to Mars, jejich Seasons. Krásné dobré ráno s Fajnem, 20 minut po 7 hodině.
1: Ranní téma dnes připravujeme ve spolupráci s projektem Nové rituály. Fajn.
0: Celý týden se tady ve spolupráci s novými rituály bavíme o něčem, čemu se říká digitální dopamin. Řešili jsme mobily ve školách, nebo že třeba takovej průměrný Čech zkontroluje mobil každých 20 minut. No a pokud jste nadprůměrný stejně jako já a na ten mobil koukáte každých 10 minut, tak třeba taková adiktoložka Monika Plocová říká, že je to nudou, jo? Jako, že se nudíme a proto potom mobilu saháme ve chvíli, kdyby jsme jako nemuseli. Což je zajímavý pohled, já jsem teda nikdy neměl ten pocit, ale když se zatím zpětně ohlednu, tak na tom něco bude. Přece jen koukat každých 10 minut na brain rot na TikToku není asi úplně práce. No a třeba takovej Tibor Hájek, viceprezident asociace ZŠČR, říká, že na něco jako mobil nejsme jako uspůsobení. A zvláštné děti. Na tom taky možná něco bude, jako když se jako ohledneme třeba do pravěku zapěstním klínem, že se jim zapisovalo na zetěn, kdo ulovil kolik mamutů. Teď nejen, že na té zdi děti vidí, kolik kamarádka ulovila mamutů, ale ještě do toho tam vyskakují videa s kočičkama, s pejskama, všechny možný brbr, patapimové, holub, co neumí používat hacky a cárky a ptá se vás, jestli už jste dneska kakali. Kdo by z toho nebyl přehlcený, že jo? Tak pokud i vy cítíte, že na tom jako mobilu trávíte víc času, než je zdrávo, nebo že holub, co mluví bez hácku a cárek, není to pravý, koukněte na YouTube kanál Nový rituály, díl digitální dopamin, anebo rovnou na web novérituály.cz.
1: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na novérituály.cz.
2: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. novérituály.cz.
3: Sáhnete po telefonu každých 20 minut? Digitální dopamin od 27. září na novérituály.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
7: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
8: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
10: Back to the hits.

0: Song, který teď byl určitě o našich přítelkyních, o našich ženách, na Neklep, Ale Farben, jejich song Supergirl, tady u nás na Fajnu 7 hodin 43 minut. My pokračujeme dál. Za malou chvilku tady na Fajnu One Republic. Song Need Your Love. Kromě toho taky třeba taková Beyoncé. Děkujeme moc. Její song Sweet Dreams. S tímhle se za malý okamžik budeme probouzet. Tak pokud možno příjemný ráno. Morning Boost.
1: Fajn. 4 veletrhy. 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.

Joeyho v End of Beginning tady u nás na Fajnu 4 minuty před 8 hodinou. Dámy a pánové, včera zrádci, to čo bolo. Pokud se ptáte jako já a hledáte odpovědi, tak na našem YouTube kanálu Fajn Rádia dneska vyjde podcast s názvem Posedlý, právě s těma, co vypadli. Andrea Kaučka, moje kamarádka a kolegyně, je vždy tyto lidi, co vypadnou, ještě po odvysílání premiérových dílů v kině, v tom kině odchytne a vyspovídá. Takže pokud žerete na zrádcích úplně všechno, tohle si dejte, prostě během dneška na YouTube podcast Posedlý a nějaký ten host z pořadu Zrádci.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportu.

0: produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejnovější trendy a momenty, které musíš vidět. Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, které musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
3: Dobré ráno, 8:02, tady Adam. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí se u nejvyššího správního soudu neúspěšně snažil zvrátit zmrazení desítek nemovitostí v Česku. Soud jeho stížnost zamítnul, takže dál nesmí nakládat s 61 nemovitostma, který vlastní Rusko. Nemovitosti byly zmrazeny kvůli zařazení podniku na český sankční seznam po ruský invazi na Ukrajinu. Cristiano Ronaldo den před zápasem s Dánskem v Lize národů opustil portugalskou reprezentaci. K odchodu došlo v době napětí kolem jeho vztahu s trenérem. Ronaldo už v předchozím zápase s Norskem zůstal jen na lavičce a trenér oznámil, že mezi náhradníky začne i proti Dánsku. Ronaldo uvedl, že o důvodech svého odchodu později řekne víc. Znečištěný ovzduší může zpomalovat maratonský běžce. Ukázala to studie, která porovnala přes 2,5 milionu výkonů z maratonů v 6 světových městech. Největší vliv měl oxid dusičitý. Čím víc ho bylo ve vzduchu, tím pomalejší byly časy. Roli ale hraje taky vedro.
4: Fajn

0: Krásné dobré ráno, dámy a pánové. Musíme se na něco tady zeptat mýho kolegy Adama. Adame.
1: Ano.
0: Jak to prosím tě děláš, jsi tak jako v hypeu, to záleží na hype, co jsi dělal?
1: Já si myslím, že jsem stával jako trošičku později než ty. Ale jenom o trošičku.
0: O
1: já tohle totiž do rádia blíž.
0: O kolik?
1: Já nevím.
0: O kolik, dělej,
1: řekni to. Já bych tě tím hrozně naštval.
0: Dělej, řekni to.
1: Tak v kolik stával ty?
0: Ve 4.
1: No tak já třeba tak jako přispal jsem si, no. Několik těch pár hodinek tam bylo navíc.
0: Tak to dělá velký rozdíl. Dámy a pánové, tak doufám, že jste si přispali stejně jako tady Adam. Pokud ne, tak se jdeme probuzet s naším playlistem. Před náma v playlistu třeba Damiano David, už teď The Weeknd, jeho song Can't Feel My Face. Tak ještě ráno, vamos.

0: Tate McRae, její Just Keep Watching. Song, který nám dohrává na Fajnu 16 minut po 8 hodině. A hrát nám bude za chvilku třeba tohle. Clean Bandit, taky Sean Paul, Anna Marie, jejich Rockabay. Kromě toho taky třeba Sia a Kendrick Lamar. Jejich song The Greatest. A pak se mrknem na to, co nejhezčího vám kdy koupil třeba váš tchán. Morning Boost.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Neztrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Music. Fine.

Sia a Kendrick Lamar, jejich song The Greatest, tady u nás v playlistu na Fajnu, 8:30 aktuální čas a teďkon, pokud jste třeba tchán, dávejte dobrý pozor. Muž z Kanady koupil příteli svojí dcery úplně nové Ferrari. Ano, Ferrari, žádný takový to, že tady máš 500, kup si něco hezkýho, žádný, půjčím ti auto, ale večer ho vrať, prostě, tady máš Ferrari, užij si vztah s mojí dcerou. Zajímavý tah. Říkám si, že asi se tady o svoji dcerku úplně taťka nebojí, že dá mladýmu týpkovi Ferrari. To třeba můj tchán po každý návštěvě čekuje pneu, umí oktávky a když už se ty jako pneumatiky trošku drulej, říká, bráško, měl bys přezout. Já si říkám, že tohle je úplně jako jiná úroveň tchánovské diplomacie, protože my ostatní máme takový ty klasický tchány, jo? Přijdeš k ním prostě na návštěvu a tchán řekne, tak co, nechceš si vzít domů nějaký cukety? Máme jich moc, nebo třeba nám na Vánoce dají ponožky, maximálně třeba půjčej vrtačku, ale tenhle zandal Ferrari. Já si teda jako vůbec neumím představit tu první návštěvu tady těch, u tady těch lidí, přijdeš k ním domů a tchán se zeptá, tak co, jak to s naší holkou, myslíš vážně? Docela jo, tady jsou klíčky od Ferrari. Jako co to je? Nejhorší, možná nejlepší na tom je, že potom už se prostě nemůžete rozejít, jo? Protože pak musíš vysvětlovat, že hele, my jsme se rozešli a on po tobě bude chtít vrátit Ferrari. To Ferrari už nevrátí, že jo? Jinak si ale nestěžujeme, my ostatní vůbec ne. Nám bohatě stačí, že nám tchán pomůže vyměnit ty pneumatiky u auta. Morning Boost

0: Miley Cyrusy End of the World song, který nám tady na Fajnu dohrává v čase 8 hodin, 8 a 30 minut. To je ideální čas představit si songy, které tady budou za chvilku taky hrát. Jo, ale to by bylo dobrý to mít nejdřív jako připravený, že jo? Tak počkáme chvilku. Nebo ne, já vám to prostě řeknu. Hele, za malé okamžik Lady Gaga Eat the Dance, jo? Takhle zní začátek. Pak se to rozjede. Nějak takhle se to rozjede. Tohle je Hugel, Ultranate, Emil Angelich, Move into the Sun. Song, který stejně taky dáme za malé okamžik. Na lepší ráno. Tak ještě ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
11: My name is Somber.
12: What up, it's Kehlani.
13: Hey, it's Taylor Swift.
14: Back to the hits.
15: Right, babe.

0: Google, Ultranate, Emil Angelich, Moving to the Sun. Aktuální song, který nám na Fajnu dohrál 12 minut před 9 hodinou. Dámy a pánové, to značí konec. Ano, dosáhli jsme konce našich třech společných hodin, které jsme tady dávali od 6 hodin. Morning Boost je u konce a chtěli jsme probrat spousta věcí. Mě tak jako asi nejvíc v hlavě utkvěl ten tchán, který koupil dceři svého. Počkej. Prostě týpek koupil, týpek má dceru a ta dcera má přítele a tomu koupil to Ferrari. Šílený. No, musíte si prostě umět dobře vybrat. S tímhle moudrem se loučíme. Teď už Andrea Kocek, Koučka a její Music Boost. Tak mějte se krásně a zase zítra. Snad už i z Vendy. Čegis.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
1: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Hudba, hvězdy, zákulisí.
6: A to nejlepší z internetu.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Fajn.
5: Jsme online.
6: Online.
5: Jsme na DAB+.
6: Plus.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz.
7: Dobré dopo, zdraví vás Adam. Vláda znovu zastropovala ceny pohonných hmot a nafta už u některých pump zlevnila až o 3 koruny. Nově může stát maximálně 48,72 koruny za litr. U benzínu je strop 46,14 koruny. Benzín ale zlevnil jen někde, protože některé pumpy ho prodávaly levněji už před regulací. Zábavní park v Kalifornii natrvalo zavřel jednu ze svých nejznámějších horských drah. Atrakce X2 byla uzavřená už od července potom, co víc než stovka lidí uvedla, že jim jízda způsobila poranění mozku. Park tvrdí, že atrakce prošla řadou bezpečnostních testů. Teď ale oznámil, že už ji znovu neotevře. Houbař Stachovská našel 15-kilovou houbu, jenže až po jejím sebrání zjistil, že jde o vzácný druh. Kotrč štěrbákový patří podle odborníků mezi téměř ohrožený houby a měl proto zůstat v lese. Muž si ale myslel, že našel běžnější kotrč kadeřavý. Odborníci v takových případech doporučují obrátit se radši na mykologickou poradnu.
5: Fajn. Music.

dobrý den, no je to zase tady, je tu říjen. Jako tu rychlost září fakt nikdy nepoberu, to není prostě možný. Každopádně my ten novej měsíc musíme odstartovat z vesela, pozitivně, no prostě si to zkrátka užít. Já vím, že to není jednoduchý, když není pátek, je prostě ještě

0: song Gigi Perez, která nám uzavírá dnešní Gimme 5, 5 songů na rozjezd. Máme tady čtvrtek, Music Boost. A vy nesmíte zapomenout, co se o tom čtvrtku vždycky říká, že je to malej pátek. Já vím, že už je to takový trapný, pořád to tady omílat, ale opravdu je to malej pátek, protože zítra ten pátek je a dnešek díky tomu playlistu opět rychle uteče, to znamená, už to bude velký pátek. Hm? Prosím vás, neznamená to, že jsou zítra Velikonoce, klid, jo? Velký pátek, jakože obrovský pátek. DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. To je jeden ze songů, který si za chvilku dáme. Každý den prostě musí zaznít něco od Sombra. Vždycky. Miluju ho. Tohle bude jeho Homebreaker. A já doufám, že díky tomu budete mít lepší náladu. Aspoň o kousek.
1: Svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily, tak Mironet.
3: Klikni dvakrát.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz.

A tohle je dnešní Music Boost. No a jaký koncert si třeba zapsat teď? Kellyn a Victor Sheen opět spojili síly. Já doufám, že teď někomu udělám mega velkou radost, že jste to ještě neslyšeli. Bude společný turné. Ano, po Česku a Slovensku. To znamená, je to blízko. To znamená, pojďte si to všichni zapsat a pojďte rozkliknout internet a podívejte se prostě na ty termíny. Startuje se to 4. prosince letošního roku v pražské O2 aréně. To znamená, můžete hned vlastně do Prahy, do O2čka a pak si třeba kluky dát ještě v dalších městech. Košice, Ostrava, Bratislava a Brno. Můžete se těšit vlastně na společnou show, která vlastně co? Tam budou největší hity, bude to prostě velkolepý. Novější tvorba možná, slibujou to, tak by to mohlo být tak. No a mají prostě společných několik skladeb, takže na tohle se celý můžete těšit. A já si myslím, že si to můžete přát třeba pod stromeček. Co? Vánoce se blíží, Kellyn, Victor Sheen, no, udělejte klukům radost, udělejte sobě radost, no a hlavně na to nezapomeňte.

0: dopoledne na Fajnu dohrává Sub Focus, britský DJ, jeho Elevate. Prosím vás, před chvilkou jsem oznámila, že Victor Sheen a Kellyn oznámili společný turný, který startuje 4. prosince tohoto roku v O2 aréně. A to důležité, co jsem neřekla, lístky se spouští dneska přibližně za 8 hodin. A taky jsem slyšela, že je opravdu o to velká scháňka. To znamená, jestli tam chcete bejt, tak si připravte budík. Za chvilku DJ-šky duo Fastboy, jejich Beautiful Life. Dream nebude chybět ani Alex Warren. Tak pokračujeme s Fajnem.
1: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2+1 v Dobrušce za 3 090 000 korun, pozemek k bydlení v Trutnově za 1 999 000, garáž v Chodově na Sokolovsku za 980 000, rodinný dům v Nové Roli na Karlovarsku za 8 400 000 a rodinný dům v Petrovicích u Ústí nad Labem za 2 165 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.

No, je to tohle, je Teddy Swims na Fajnu. No a co na Fajnu pro vás stoprocentně rádi připravujeme, taky mimo jenom takhle. Děláme pro vás playlist, to za prvý, ale za druhý děláme pro vás podcasty. Až jsem se do toho zamotala. Děláme pro vás podcasty, nazvali jsme je Posedlí. No a pokaždý jsme posedlí do něčeho jiného, do nějaký jiný reality show. Děláme Posedlí, kde se bavíme třeba o zrácích, a taky děláme Posedlí, kde se bavíme o Love Islandu. Love Island pro vás dělá Kristýnka, moje kolegyně, kterou znáte z odpoledne. No a zrádce, tak to jsem si s dovolením vzala já, protože já mám ráda vždycky takový ty temnější záležitosti a tam, kde jsou takový ty podrazy a zvraty. Každou středu vlastně chodím do kina a v 11 večer až do noci točím pro vás, prosím vás, každý díl s dalším vypadlíkem. Včera jsem tady do noci čekala na další vypadlí, jestli věrný nebo zrádce, nebudu spoilerovat. No a za chvilku by to možná mohlo být i venku. Takže jestli vás zajímají zrádci, tak nezapomeňte na YouTube Fajn Rádia Posedlí. Yeah, we are fine.

0: Největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn. Fajn. Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Hezký dopoledne, je 10 hodin. Poprava 50-leté Christy Pajkové v Tennessee se nezdařila a žena přežila. Pajková měla být první ženou popravenou v Tennessee po víc než 200 letech. Po neúspěšném pokusu ji vězeňská služba převezla do nemocnice. Guvernér státu teď kvůli případu nařídil nezávislý vyšetřování a další plánovanou popravu letos pozastavil. Oktagon podal trestní oznámení na faninku, která během německé hymny ve Frankfurtu předvedla nacistický pozdrav. Video incidentu se začalo šířit na sociálních sítích a žena se podle policie později sama přihlásila. Případ teď vyšetřují německé úřady a Oktagon jí zároveň zakázal vstup na všechny svoje budoucí akce. Luxusní kabelky jsou tak drahý, že zákazníci místo nich začínají kupovat spíš boty. Třeba středně velká kabelka od Chanelu dneska stojí skoro 12 000 dolarů, zatímco v roce 2019 byla zhruba poloviční. Prodej luxusních kabelek od roku 2023 klesnul o 10%. Naopak některé značky hlásejí výrazný růst prodeje obuvi.
1: Fine. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1. No, dopoledne nám pokračuje, babí léto nám hlavně pokračuje a to je říjen, lidi. Doufám, že to počasí ještě chvilku vlastně vydrží a ustojí, je to prostě skvělý. Je skvělý, že 1. října máme prostě takhle krásně. Taky máme před sebou další hodinu Music Boostu, ve který budeme probírat to, jestli umíte včas odcházet z večírku. Já doufám, že nejsem jediná, která to neumí, takže se podíváme na tenhle syndrom toho neumět odcházet z pořádný pártošky. Samozřejmě si dáme taky lubriku a pokračujeme s playlistem.
1: Music Boost.

Santos dohrála na fajnou hezky čtvrteční dopoledne s náma. To nám to utíká, co? Jsem jediný člověk na světě, který neumí odcházet z pořádný pártošky. Řekněte mi, že nejsem. 724634634. Proč se prostě z kvalitního večírku tak jako těžko odchází? Jako proč? Vy vlastně třeba už jste unavený a chcete domů, jo? Opravdu jako cítíte, že už byste, jako, že už máte třeba o lahvinku v sobě navíc a už to úplně není OK, ale neumíte to jako vykomunikovat nebo neumíte udělat ten krok a odejít. Za prvý, buď často mají lidi jakoby pocit, že o něco přijdou, jo, to je nejčastější, že si říkají, ty brjo, co když teď odejdu a zrovna se tu stane něco fakt dobrýho a pak budou všichni celý rok říkat, ty brjo, to bylo to nejlepší, co jsme za poslední dobu zažili a ty jsi u toho nebyl. Tak to je jedna věc. Druhá věc je ta, že chcete být jako slušný třeba k hostitelovi, pokud je to třeba nějaká partoška na bytě a říkáte si v hlavě, ty jo, asi bych tady měl být aspoň hodinu navíc, aby to nebylo takový divný, aby si někdo nemyslel, že mi to třeba nudí a tak dále a tak dále. No a za třetí, to je prostě to, že neumíte prostě říkat ne, nebo neumíte prostě říct, hele, jsem unavený, jdu domů. Je v tom asi strašně moc emocí a důvodů, ale mám pocit, že spousty z nás to opravdu neumíme. A přitom je to vlastně asi úplně jednoduchý, ne? Říct, hele, promiň, už mi to stačilo, prostě odcházím. Ale jako máme pocit, že by se na nás někdo jako zlobil. Hej, co je s náma, lidi? Pojďte se mi k tomu prostě vyjádřit 724634634 a pojďme se nějak namotivovat. Pojďte mi třeba naopak ještě napsat nějakou radu, jak třeba zvládat odcházet. Jestli máte nějaký tip. Někdo říká třeba zmizet po anglicku. Jo, co děláte prostě? Dejte mi vědět. Tohle je fajn. Teď už Kellyn, taky Sofien.

0: Vždycky fresh.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

No a proč teda neumíme odcházet z party? Proč máme pořád pocit, že nám něco uteče, nebo je nám třeba trapný říct, chci domů, jsem unavený, nebo prostě chci domů, stačilo mi to. Vy píšete a máte na to jasný svoje rady a pomoci vlastně pro nás, pro všechny, kterým to dělá problém. Píšete, já třeba pak neumím odmítat to přemlouvání ode všech a nechci ani ráno, i když brzo vstávám, tak prostě radši trpím a zůstanu na party. Jako tohle je přesně můj případ. Já nezvládám to, že když řeknu a odhodlám se a řeknu, hele lidi, pardon, odcházím, už jsem unavená. A teď začne taková ta klasika, ne, prosím tě, tak ještě drink, tak ještě půl hodiny, prosím tě, neblbni, a když se zase sejdeme, jako, no jasně. No a v tenhle moment já řeknu, jo, dobře, tak ještě půl hodinu, tak ještě drink. A tohle je pořád dokola a dokola a pak tam zůstanete do 4 do rána a jste unavený. Taky píšete, ahoj, dřív jsem odcházela z party většinou za svítání, ale po 30, když na mě padne únava, tak prostě zmizím po anglicku, takže neboj, s věkem tě to přejde. Ale tak ono to prý přejde samo. Tak co tady řešíme, když to přejde samo? Ale pozor, po anglicku odchod tady píšete docela často. A to je taky takové zvláštní velké téma samo o sobě. Umět odejít po anglicku, na to podle mě potřebujete speciální charakter. Já to prostě neumím. Já neumím říct lidem jako hej, ahoj, nebo jim jako obhájit to, proč odcházím. Já nevím. Já neumím prostě jen tak jako odejít. No, takže odcházení po anglicku, anebo prostě počkat, až to přijde s věkem. Já počkám. Posloucháš.

0: Temper City, jejich Self-Aware. Dáváte si čtvrteční dopoledne s náma, s Fajnem, a já si myslím, že děláte dobrý rozhodnutí. Protože můžete za chvilku třeba tak 300krát ve 2 minutách slyšet Barcelona. Tohle je Max George. Je to chytlavý song, jenom opravdu tam zpíváte jenom Barcelona, Barcelona, Barcelona. A tak kdo byl v Barceloně, tak asi chápe, že je to pěkný místo, tak prostě o tom nezaspívat, jo? Já tam nebyla, já nevím. To musíte vědět vy, jestli si zaslouží tenhle refrén pořád neustále opakovat. Ale vy si to zasloužíte, protože je čtvrtek, je dopoledne a chceme, aby vám práce prostě rychle utíkala. A když se refrény pořád opakují, tak to rychle utíká. Tak veďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
4: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz.

hromadách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na

0: I Just Might, tohle je Bruno Mars, tohle je taky dnešní fajn. A tohle...
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Takovej sex v grupáči je jako týmový projekt. Všichni se zapojí, ale nikdo přesně neví, kdo co má dělat.
1: Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBrons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi,
9: welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
11: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v datártu.
12: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
11: A co je chytrárt?
12: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
11: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
13: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
14: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
14: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jsme online.
14: Jsme na DAB+.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
15: Dobrý dopoledne, jsou 2:11, tady Adam. Izrael chce vyznamenat cestující, kteří pomohli zabránit katastrofě na letu z Dubaje do Tel Avivu. Když jeden z pilotů napadl svého kolegu, 3 izraelští cestující pomohli útočníka zneškodnit. Zraněný indický pilot se teď léčí v Riádu a je ve stabilizovaném stavu. Balíčky z čínských e-shopů budou v Evropské unii zase o něco dražší.

0: Music Boost.
1: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautz.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
3: Music Boost nám s 11. pokračuje. Snad jste si nemysleli, že na to dopoledne budete sami, ne? No, co probereme dál? Co nám vadí na našich druhých polovičkách, řešíme dost často. Ale co nám vadí na těch vztazích v práci? Co dělá váš kolega a je to fakt otravný, no? Jo? Tak tohle třeba zdrbneme.
0: Music Boost.

Wishful Thinker, Rue Gale dohrává ve čtvrtečním dopolední Fajn Rádia. Štve vás, když váš šéf při poradě cvaká propiskou, nebo třeba moc kliká s myší od počítače, nebo že kolegyně mlaská? Nebo třeba klepe nohou, nebo třeba váš kolega nahlas smrká, pšíká a tak podobně, celkově vydává nahlas všechny možný zvuky. Asi vás to štve, že jo? Každýho něco jiného. Jaký jsou podle vás ty nejhorší věmy, které nás v práci dokážou fakt rozhodit? Já se přiznám, že u mě jsou to ty zvuky, jo, ty nadměrný zbytečný zvuky, to cvakání propiskou, to fakt jako nesnáším, možná i ťukání o stůl a celkově prostě, když vydáváte zvuk, který opravdu nemusíte vydávat, když si někdo příkne, tak se na něj jako nezlobím, jo. Ale nemusí příkat zase moc. 724634634. Můžete být anonymní, abyste neměli průser v práci, ale pojďte se mi svěřit, co vaši kolegové v práci dělají a co vás prostě rozčiluje, jo? Co opravdu je za vás úplně to nejhorší? Za mě jakoby, co je fakt neodpustitelný, je prostě, když někdo mlaská u oběda. Prostě jako mlaskání ne lidi, jako to prostě ne. A taky jsem háklivá, když někdo každé ráno položí úplně tu jednu a tu samou otázku. Jo, už je to taky takový stereotyp a je to docela blbý. To znamená, co je to u vás? Dejte vědět. Mezitím Weekend, taky Daft Punk, anebo právě teď Alex Warren, jeho Passenger.

0: Weekend, taky Daft Punk, Starboy. To je song, který nám dohrává na fajnu. Zatím ty vaše zprávy na tu moji otázku, co nejhoršího vám vadí, když dělají vaši kolegové v práci, tak zatím to vypadá, že dost lidí v České republice mlaská u jídla. Opravdu je tady nespočet zpráv, opravdu, který se týkají mlaskání. Hele, dávejte si na to pozor. Bibi Rexha, Faithless, New Religion. Yes, to je song, který nás trošku pozbudí, jestli je teda potřeba. Jestli potřebujete spíš ubrat, tak to sice není úplně tenhle song, ale bude třeba následovat Joel Corey, jo, Head Heart. To je docela klidnější, takže jo. Leďte fajn.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
2: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
6: Tak abyste ho nepromeškali.
5: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
6: Garanci kvality i výhodného financování.
5: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
7: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
8: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
9: Music.
10: Fine.

Joel Corey, Head Heart, song, ktorý nám skoro přestáva hrať na fajnu. Mlaskání, cvakání, žvíkání, praskání, všechny další otravné zvuky, který nás rozčulujou hlavně v práci. Ano, dneska řešíme to, co nás irituje na našem šéfovi, nebo co nás irituje na kolegyni. Prostě jsou takový ty zlozvyky, který nikdo nemyslí jakoby zlé, ale ty druhý lidi to prostě začne pomalu, ale jistě prostě začít jako štvát. To, že mě jako nepřekvapilo to, že píšete často mlaskání a tyhle přesně ty zvuky, které jsem jmenovala, to mě fakt jako nezaskočilo. To i jakoby štve mě, to je jako jasný. Ale přišla zpráva a dost mě to pobavilo. A je pravda, že už jsem se taky s těmito lidmi setkala, ale v práci je naštěstí nemám. Píšete, kolega často nahlas komentuje, na čem právě pracuje, je to k zbláznění. Já jsem to nezažila v práci, zažila jsem to na kosmetice a taky na různých jako jiných aktivitách, ale v práci ne, ale vím přesně, o čem je řeč. To je prostě to, že člověk opravdu nahlas říká ostatním, co dělá. Tak, teď si sednu, tak, otevřu počítač a jdu odeslat první e-mail. Tak, odesláno. Tak, co teď, jo, dám si asi kafe. Ne, co budu dělat teď? Jo, ještě jsem potřeboval zavolat tady Světlaně. Jo, víte, protože nahlas opravdu komentujete to, co děláte, a to je strašný. Jako první měsíc možná se to dá vydržet, ale pak je to opravdu otravný. Takže tohle mít v práci, to obdivuju, že opravdu dokážete vydržet. A jestli náhodou se teď sami sebe nachytáváte u toho, že si uvědomujete, že to děláte, tak to nedělejte. Nikoho to nezajímá. Radši prostě mlčte. Tohle je

0: Německý DJ říká si Purple Disco Machine, tohle je jeho Wonderful Life. Tak doufám, že si to s náma na fajnu teď užíváte a doufám, že si to užívat budete dál. Čeká nás tenhle český talent, Shimon Op, jeho Save My Soul. Taky Dominic Fike, jeho White Keys. A samozřejmě dobrá nálada k tomu. Tu vám přes éter jako nemůžu nějak poslat, ale vy to dokážete. Já vám věřím. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás!
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: My name is Somber.
10: What up, it's Kehlani.
11: Hey, it's Taylor Swift. Back to the hits.
12: Right, babe.
13: Fine.

Ale Farben, She Moves. No a dneska si opět připomeneme narozeniny nějakého songu. Jsou takhle 13 let. 13. narozeniny. Co jste dělali vy? Jak jste asi slavili? Dvort, kytička, nějaký dáreček, co? No, tak v takovémhle můdu si představíme Elastic Heart od Sia. Dneska 13 let od vydání. Ta písnička vlastně byla v roce 2013 pro film Hunger Games. To znamená, jestli milujete stejně jako já tuhle trilogii, tak se vám to okamžitě vybaví. Jdem na to. Happy birthday.

0: Kamera. To nejlepší z Fajnu na sousos. Fajn.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
0: Dobrá hudba, divnej internet. Jsme u obojího. Jsme online.
4: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
5: Při sérii zásahů proti syntetickým kanabinoidům policie zabavila zboží a technologie, který naplnili 36 kamionů. Šlo mimo jiný o 11 tun konopné sušiny, dvě nelegální laboratoře, tisíce litrů chemikálií a skoro tunu želé bonbónů. Celkovou hodnotu zajištěných věcí policie odhaduje na 330 milionů korun a další majetek za téměř 60 milionů označuje za výnos z trestné činnosti. Tři zadržení cizinci jsou obviněni a čekají ve vazbě. Už třetím dnem poslanci jednají o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše a k samotnému hlasování by se mohli dostat dneska večer. Opozice schůzi svolala hlavně kvůli schodku rozpočtu, Babišovou střetu zájmů a útokům vlády na některé instituce. Pro pád kabinetu je potřeba 101 hlasů, opozice jich ale při plný účasti má jen 92. A necelý 3 hodiny potom, co poprvý směl řídit bez doprovodu, přišel o papíry 18-letý Němec. V Heilbronu jel podle policie nepřiměřeně rychle, ztratil kontrolu nad autem a narazil do stromu a dopravní značky. V autě měl další 4 lidi, všech 5 skončilo s lehčíma zraněníma v nemocnici a policie mu řidičák zase rovnou zabavila.
0: Fine. Music Boost.
6: Music Boost.
7: Music Boost.
8: Andrea Kautzka.
0: 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
9: 12. hodina s náma a s náma hlavně babí léto. Podívejte se při vás z okna, neuvěřitelný 1. října a my máme hezky. No, tak za to buďme rádi a pojďme na ten playlist. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat, taky vidím Shakiru, Burna Boy, anebo právě teď DJ Lukas, taky Steve. Jdem na to.
0: Music Boost.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex v grupáči je jako týmový projekt. Všichni se zapojí, ale nikdo vlastně přesně neví, co má dělat.

0: Luis Capaldiho Survive. Čtvrteční odpoledne s Fajnem. Představte si, že by byl Netflix zadarmo. Asi nereálná představa, že? Ale kdyby byl třeba levnější, to by šlo, ne? To už je lepší. Takhle, už je to levnější. Bude. Zase ne jenom u nás, někde jinde, ale říkám si, že vždycky to někde musí začít, aby se opravdu to jakoby rozjelo ve velkém. To znamená, možná se to bude jakoby týkat i České republiky za chvilku. Od 1. března příštího roku bude Netflix se slevou v 9 zemích. Je tam Polsko i Rakousko, což není daleko, to znamená do toho Česka by se to mohlo jakoby za chvilku jako dostat. Tu jedinou výjimku to má toho, nebo ten problém spočívá v tom, že tam budou reklamy. To znamená, buď si budete moct připlatit tu standardní verzi, kterou pravděpodobně teď máte, anebo být levnější, ušetřit, ale prostě koukat na reklamy, no. Ale jo, je to dobrý posun.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti!
3: Když mobily,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
1: To nejlepší z rádia a to, co už do rádia radši než Fajn.

Breaking Dishes, Rihanna na fajnu. Doufám, že u vás v kanceláři, nebo ať jste kdokoliv, vás to pořádně roztančilo, stejně jako nás tady s Irčou ve studiu Fajn Rádia. Já nechci být poslem špatných zpráv, ale hrozí nám něco neúplně pěknýho. Že nebude Eurovize. Takhle, Eurovize bude, ale Češi v ní možná nebudou. Česká televize prý zvažuje, že příští rok prostě jí možná nebude vysílat kvůli plánovaným úsporám. Já nevím, nemůže se ty úspory týkat něčeho jiného, něčeho třeba nedůležitého, třeba zpravodajství. Můžete nám tu Eurovize prosím nechat? Největší prostě hudební soutěž, ne, a nejlepší hudební soutěž. A prostě každý rok se na ní těšíme, každý rok se na ní chceme dívat a prostě to milujeme. Tak prosím, jestli mě tady slyší někdo, kdo by to mohl zařídit. Neberte nám Eurovize, protože my se na ní těšíme. Tak pojďme manifestovat a pojďme taky na další songy. Před náma Sombr, taky Dua Lipa, nebo právě teď Tiffany Aris. Fajn. Music Boost. Tohle

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

tohle jsou Chemical Brothers a jsou taky 3 minutky. Co 3 minutky? 7 minutek do 1 odpoledne. Pro nás to znamená odchod, loučení, říct si ahoj, naschledanou, nazdar. Už tě nechci slyšet. Ano, dobře, tak jo, takže zítra v 9.00, jo? Teď už teda budete poslouchat Kristýnku a další 4 společní hodinky s ní a hlavně s playlistem, který je pro vás připravený pro to, aby vám dnešek utíkal jak hodinky. Tak utíkejte. Já taky utíkám, zítra naslyšenou, zítra budu opět zase jenom vaše. Tak ahoj! Tohle.

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
6: Na internetu je hodně věcí.
7: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
6: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
7: Instagram, TikTok, YouTube.
6: Sleduj Fine.
7: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: Je 1 minuta po 1, za mikrofonem Matěj a 3 čerstvý hot news. Při červencový autonehodě motoristického poslance Filipa Turka nedošlo k trestnému činu, uvedla dneska policie. Původně přitom prověřovala i možný ublížení na zdraví z nedbalosti kvůli zranění druhého řidiče. Případ ale nekončí úplně. Policie ho teď postoupila k projednání jako možný přestupek obou účastníků nehody. K tý došlo na pražský křižovatce IP Pavlova, kde Turek svým Mercedesem převrátil nemocniční vůz převážející krevní deriváty. Po víc než 10 letech se vrací legendární komedie Jump Street. Třetí díl s názvem 24 Jump Street dorazí do kin 10. prosince 27 a vrátí se Channing Tatum, Jonah Hill i Ice Cube. Číslovka 24 přitom není chyba, třetí film totiž 23 schválně přeskočí. Tu měl totiž původně zabranou plánovaný crossover z Men in Black, který ale nikdy nevzniknul. A na společnou halovou tour vyrazej Kalin a Viktor Šín. Svojí arena tour odstartujou 4. prosince v pražském Outůčku a pokračovat budou v Košicích, Ostravě, Bratislavě a Brně. Na společném pódiu zahrajou největší hity i jejich nejznámější společný tracky.
7: Fajn.
9: Krásný čtvrteční odpoledne a jak říkal Matěj, dneska je ten den fakt krásný. Já nevím jak vy, ale já jsem se vzbudila úplně nadšená, protože Kalin a Viktor oznámili tour, takže dneska potom asi nezavřu pusu, jo, předem se vám omlouvám, budem se o tom určitě ještě bavit, ale především si musíme to dnešní odpoledne užít, aby nám to rychle uteklo, aby jsme byli pak ready na ten nákup lístku. Vy co do toho budete se mnou? Teď už to pojďme ale rozjet, 4 hoďky fajn warm-upu s Kristý před náma a první track na cestě, Alex Warren, Eternity, právě teď.

a pozitivně laděný song Beautiful Life právě teď na Fajnu. A jak se z roztomilý fotky může stát trauma na celý život? Ono je to strašně lákavý. Malý dítě třeba udělá první krok, upatlá se čokoládou od hlavy k patě, nebo stojí s kytkou před celou třídou a my to chceme hned ukázat celému světu. Jenomže policie i experti varujou. Bezpečný rodinný album nepatří na internet. Internet je věčná digitální stopa, která nikdy nezapomíná. A nejde o to, že ta fotka může být někým stažená, že ji někdo může zneužít, teda to je samozřejmě docela zásadní, ale lidi z těch zdánlivě nevinných fotek můžou poskládat úplně všechno. Můžou zjistit, kde bydlíte, do které školy to dítě chodí, v kolik končí jeho kroužek keramiky a hlavně odborníci na to dávají jedno geniální pravidlo. Předtím, než tu fotku nahrajete, představte si to dítě v 15 nebo 20 letech. Bude v pohodě s tím, že jeho budoucí spolužáci, kolegové nebo první lásky uvidí tu fotku? Někde na internetu, třeba kde je nahatý ve vaně s pěnou na hlavě? Jo, rodičovská láska je krásná věc, ale soukromí dětí. Naše generace, my můžeme být rádi, že tyhle alba zůstávaly někde v krabicích na půdě u našich rodičů. Ale mít to na internetu? No nevím. Jak to máte vy? Sdílíte na internetu fotky dětí? A je tady někdo, koho rodiče sdíleli na internetu a pak to musel řešit? Už jsme v téhle fázi, nebo ještě ne? Napište mi na 724-634-634, jak to máte vy, jestli chcete třeba, aby vás takhle někdo dával na internet. No a k tomu další song. Kill It, Love, Tied Up, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte fajn 13.19 a tohle byl Dermot Kennedy se songem Power Over Me. A my se díváme na vaše potupné dětské fotky, nebo ne tak úplně, ale řešíme, jestli je vhodný přidávat fotky dětí na internet, jak to máte vy. Martina píše, já mám absolutní zákaz, zakazuju to i tetám, sestřenicím, babičkám. Dřív jsme měli tendenci dávat na internet úplně všechno, ale teď už učím všechny svoje příbuzný, ať tam radši nedávají vůbec nic. To je úplně ideální, takhle by to asi mělo být, takže to byl jeden příklad za všechny. No a pak naopak tady zpráva od Reného, který píše, ahoj Kristý, mě na internet dávaj jen do rubriky Černá kronika. To je asi v pořádku, jestli s tím René souhlasí, tak asi se proti tomu nedá nic namítat. Děkuju, že jste to se mnou sdíleli, no a my za chvilku jdem zpátky k hudbě. Třeba Terry Swims, Mr. Know It All, za chvilku tady na Fajnu.
1: Co je hot hit parádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz. Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.

Dead Dance. Tenhle track vás doufám právě teď roztančil na fajnu, no a my si jdeme vyléčit naše vnitřní děti. Přiznejte se, jaký dětský drama si kompenzujete? Protože bejt dospělý má spoustu nevýhod. Nebo bejt už aspoň nad 15 let, taky to má svoje nevýhody. Musíte potom ale v té dospělosti platit daně, musíte se objednávat sami k zubaři, nikdo vás tam neodvede, taky řešíte, co si každý den uvaříte k večeři. Ale pak je tu jedna věc, která to všechno dokonale maže, jo? Pokud byste se třeba na dospělost netěšili, tak tohle je výhoda. Protože si určitě pamatujete na takový ty věty, kdy jste s rodičem šli do obchodu a oni říkali, ne, to si nemůžeme dovolit, nebo to je zbytečný, za týden tě to omrzí. A nebo tuhle sladkost tu ti nekoupím, zkazej se ti zuby. A bum, bum, najednou v dospělosti si můžete objednat, co chcete. Herní konzoly, i když vás stojí půlku výplaty. Svítící tenisky, tenisky s kolečkama, který vám nikdy nikdo nekoupil. Tři balení sladkých čokolád naráz, který sníte na parkovišti ještě před supermarketem, protože kdo vám zakáže? A nikdo, vůbec nikdo, nemůže říct ani půl slova. Dospělost je totiž nejkrásnější v tom, že si konečně můžete plnit přesně tyhle ty sny, na který vám třeba dřív chyběly peníze, anebo to rodičovský svolení. Takže se ptám vás, co jste si koupili jenom proto, že vám to rodiče jako dětem nechtěli dovolit? Nebo třeba dřív, pokud ještě nejste dospělí, tak co jste si koupili navzdory tomu, že vám to rodiče nechtěli dovolit? Byl to pes, přitáhli jste domů kotě, herní konzoli. Napište mi na 724-634-634. No a než to uděláte, já si počkám a k tomu si pustíme Martina Garrixe, Eda Sheerana a jejich Repeat It. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine

0: Venku teploučko, babí léto, vyladíte fajn a tohle byl ideální song do tohohle počasí. Topic, Fireboy DML, Nico Santos a jejich Party. A koupili jste si někdy něco na truc, navzdory zákazu rodičů nebo potom jako kompenzaci později, že už jste konečně mohli? To byla moje otázka, protože je to jedna z výhod dospělosti. Petra třeba, ta to stihla ještě dřív, ta píše, v 16 jsem přinesla domů štěně německého ovčáka, i když jsem měla zákaz. Po prvotním šoku rodičů a týdnu mlčení bylo povoleno. Nakonec se stal miláčkem všech. Já mám pocit, že se zvířátkama to tak bývá. Taky jsem domů přitáhla kočku navzdory zákazu a naší milujou. No a Péťa taky jiná z Olešnice píše, ahojky, mě mamka zakazovala hodně bombony, žvejkačky, taková klasika. A co jsem si mohla pak sama konečně koupit? Tak to jsem si nekoupila, ale přitáhla jsem domů malý štěňátko, který jsem pak s mamkou pár dní schovávala u mě v pokoji před taťkou. No tak koukám, že štěňátka jsou asi nejčastější podpultový artikl. Klasika, no, takový toho, že dožadujete se štěňátek, koťátek od rodičů nikdy je nedostanete a pak si to nakonec nějak zařídíte. No a na závěr René, ten píše, že si koupil ve 13 první motorku, v čerstvých 17 pak první auto. Taky, asi úplně ne se svolením rodičům. Já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, nakupte si jednou, co budete chtít. Je to ideální, takový způsob, jak si vyléčit to svoje vnitřní dítě. Tak si dneska třeba kupte nějaký bonbony, co vám vaši zakazovali, anebo si pusťte i nějakou písničku, kterou vám třeba zakazovali. Já vám ale pustím jednu, kterou budete milovat všichni. Kygo, Kelly, Griffin, Save My Love. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
6: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
7: No, říkala, že nic nechce.
6: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
7: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
8: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
7: Romantickou večeři.
8: Pobyt pro dva.
7: House running.
8: Jízdu v supersportu.
7: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
8: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
7: Nejlepší zážitky hledejte na
9: firmanazážitky.cz.

Zlepšujete si čtvrtek s Fajnem, 13.51 a tohle byl Malcolm Todd, jeho earrings. A máme tady návod, jak udělat zhrabání v odpadcích brigádu snů. Jeden týpek v americkém Phoenixu chodil po večerech na takzvaný dumpster diving. Prostě lovil u místní picošky v kontejnerech krabice s picou, ale místo toho, aby ji hledal sám pro sebe, tak ji rozdával lidem bez domova na ulici. Jednou ho u té popelnice takhle načapal přímo majitel podniku a možná byste čekali, že přijde křik, policie, pepřák do očí, drama, ale kde pak? Majitel si poslechl, co tam tenhle týpek dělá, proč to dělá, vytáhl z peněženky 25 babek a řekl mu, hele, pokračuj v tom, odteď to bude tvoje práce, moji lidi ty tati tady budou skládat bokem v kuchyni krabice, ať se nemusíš hrabat v bordelu a ty to takhle rozdávej dál. Takže týpek dostal regulární povýšení z popelnic přímo do logistiky, dneska zachraňuje jídlo, krmí lidi venku a tahle neoficiální pizza charita mu měsíčně hází kolem 300 dolarů. Takže brigáda a dobrý skutek zároveň. Takže ponaučení pro dnešek. I když budete dělat něco divného, tvařte se, že to děláte s dobrým úmyslem a možná z toho vznikne i nějaká nová práce. Kdo ví, každopádně dobrý skutky se vždycky vyplatí. To je možná to nejdůležitější poselství, který bychom si z toho měli vzít. A teď už další track. The Weeknd a jeho Blinding Lights. Pojďte si vychutnat tenhle song při čtvrtečním odpoledni. Vím, že ho znáte na spaměť, takže si ho můžete i pořádně vychutnat. Jdem na to.

0: song, který nás vždycky roztančí. Lush Life nám právě teď dohrál na fajnu. 13.59, první společná hoďka za náma, ale tři další před náma. Čtvrteční miniparty nekončí, takže tady rozhodně zůstaňte. Mezi tím zprávy s Matějem a potom zase zpátky k hudbě. Čeká nás třeba Lil Nas X, jeho Star Walking, nebo taky Stamper City Self Aware. Za chvilku, tady.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Na hodinkách jedna minutka po 14. A jak by řekli Vafajlandu, zpráva guys.
6: Státy Evropské unie finálně schválily přísnější pravidla pro vracení migrantů, který v EU nemají právo zůstat. Nově budou mít větší povinnost spolupracovat při návratu a členské země budou moct zřizovat takzvaný návratový centra i mimo území unie. Ty ale budou moct vzniknout jen v zemích, které respektují lidský práva a pravidla se taky nevztahují na nezletilí děti bez doprovodu. Instagram představil novou kontroverzní AI funkci, která vám ve stories dokáže rozpixelovat obličej konkrétního člověka. Firma funkci propaguje jako pomoc při takzvaném soft launchi vztahu, tedy situaci, kdy chcete naznačit, že s někým chodíte, ale ještě neukazovat jeho tvář. Na internetu to ale schytává posměch a část lidí vtipkuje, že zjistit, že vás partner na společné fotce schoval za pixely, je spíš cesta k rozchodu. A severokorejský diktátor Kim Jong-un podle jeho korejské rozvědky váží přes 140 kilo. Tajná služba jeho stav ve zprávě pro poslance označila za extrémní obezitu, zároveň ale tvrdí, že u něj nepozoruje žádný zjevný zdravotní problémy. Jde o je ale jen o hodnocení jeho korejských zpravodajců, protože skutečný informace o zdraví severokorejského vůdce režim nezveřejňuje.
4: Fine.
0: Hello, zdraví vás Kristý, Fajn warm up pokračuje venku krásně, čtvrtek přes poslední den v pracovním týdnu, co víc bychom si mohli přát, no ještě dobrou hudbu a ta přijde hned teď a taky společně budeme odhalovat tajemství vašich nejbližších, ale to až za chvilku, teď to pojďme rozjet společně s Lil Nas X a jeho Star Walking, let's go.

Ray a její mega hit Where is my husband jsme si připomněli ve čtvrtek odpoledne na Fajnu. A jak moc dobře znáte svoje blízký. Na TikToku se totiž teď šíří příběh jedný ženský a mně z toho docela spadla čelist, protože chodila skoro 4 roky s jedním chlapem. Měli milující vztah, velká podpora, byl u ní během těhotenství, u porodu, jeho prostě taková katalogová idylka. Jenže pak se ukázalo, že ten chlap byl celých 18 let ženatej. Nikdy se nerozvedli, normálně s tou manželkou bydleli. A aby toho nebylo málo, kromě manželky a týhle paní, která s ním teda randila 4 roky, podváděl ještě další ženskou. A vrchol všeho byl, když se ta dotyčná spojila s tou jeho manželkou a ta jí oznámila úplně s klidem. Hele, to je v pohodě, ty jsi během našeho manželství teprve jeho 6. milenka. Mě to fakt rozum nad tím stojí. Za prvé teda, kde na to ten chlap bral energii, protože mně přijde, že já zvládám jako jeden život, ne 6 životů naraz. Kde jako jeho časový harmonogram bych se chtěla naučit? On na to musel mít v telefonu podle mě tabulky s barevným kódováním, aby si nespletl jména dětí, ložnic. A za druhý, jak můžete s někým žít roky a nevšimnout si, že žije 2 další životy? Na druhou stranu si myslím, že spousta lidí v našem okolí možná má nějaký tajemství, o kterém doteď nevíme. Může to být vaše máma, váš táta, vaše ségra, vaše děti. No? Dozvěděli jste se takhle po letech nebo později nějaký tajemství o někom z vašich blízkých? A šokovalo vás to? Nebo vás to třeba ani nepřekvapilo, ale přišli jste na to až po letech? Napište mi, co to bylo na 724 634 634 a k tomu Olivia Rodrigo, Stupid Song.

0: právě teď dohrál na fajnou 14.21 a my odhalujeme tajemství vašich nejbližších. Ptala jsem se, jestli se vám někomu nestalo to, co tý jedný ženský v Americe, která po 4 letech vztahu zjistila, že její partner je už 18 let ženatej. René píše, moje současná žena měla vztah s týpkem, který měl doma přítelkyni a dvě malí děti a vůbec netušila, že je druhá. Možná byla první a ta druhá, to však nehraje roli. Jo, tak to byla hodně podobná situace. No a Radek poslal zase případ se svým kamarádem. Píše, kámoš nám 5 let tvrdil, že dělá vysokýho manažera v bance a nemůže o své práci mluvit kvůli bezpečnosti. Chodil v saku, nosil kufřík, jenomže pak jsme ho jednoho dne potkali v nákupáku v převleku maskota za plyšovýho krtka. Já nevím, jestli to je vlastně legrační nebo smutný, protože stydět se za svoji práci, to by nikdo neměl. Vždyť plyšovej krtek, ten vlastně rozdává víc radosti asi než nějaký vysoko postavený bankovní inženýr. Nic proti ani jednomu, ale každá práce je důležitá. Tak, já vám každopádně děkuju, že jste se mnou sdíleli tyhle story a doufám, že nikdo ve vašem okolí už před váma žádný další tajemství nemá. Já tajemství nemám, protože já vám řeknu, co bude další song. James Hype, Sam Harper, Bobby Harvey, Waterfalls. Za chvilku tady na fajnu.
1: V rádiu uslyšíš největší hit.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.
2: Sleduj fajn.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Jess Glynn, taky Macklemore, jejich These Days. To je takový nostalgický, krásný song, ideální na tohle čtvrteční odpoledne. Ne vždycky jsou ty nostalgické vzpomínky, ale hezký. Čeho jste se nejvíc báli, když jste byli děti? Respektive, co vás nejvíc stresovalo? Protože UNICEF teď vydal dlouhodobý průzkum a ta čísla jsou docela mrazivá. Za opravdu šťastnou se dneska považuje jenom polovina oslovených dětí. To je propad 8% oproti roku 2024. A co je u dnešních dětí největší strašák? Na plný čáře to vyhrává škola. Brutální tlak na známky, strach z neúspěchu a prej i někdy konflikty mezi spolužákama. Což nekončí zvoněním, protože doma pak prej místo bezpečného přístavu čím dál víc dětí zažívá hádky, křik. Psychologové proto bijou na poplach, ať si všímáme změn, když je najednou dítě třeba často unavený, nespí nebo ho to přestane bavit to, co milovalo. A hlavně důvěřovat, jo, aby to dítě mělo kde se svěřit. My často máme tendence si říkat, jo, tak děti, ty mají dneska všechno jednoduchý ve škole, můžou používat umělou inteligenci. Taky jim to někdy závidím, jo, ale to neznamená, že všechno vyhráli. Tak se pojďme podívat možná i na ty naše dětské vzpomínky. Co vás nejvíc stresovalo, když jste byli děti? A vím, že většinou tady řešíme spíš pozitivní věci, ale nějak z tohoto pozitivitu vytáhneme. Co vás nejvíc stresovalo, když jste byli děti? A nemyslím pavouky, tmu, příšery, ale něco takhle z reálného světa. 724-634-634, pojďte mi napsat. No ale k tomu právě už trošku pozitivnější song. Rue Gale, Wishful Thinker, právě teď.

0: sa Faithless New Religion. Tenhle party track, protože čtvrtek je malej pátek tady u nás na Fajnu. Ale teď se jdeme podívat na ty věci, které vás nejvíc stresovaly, když jste byli děti, protože dneska jsou prej děti docela dost ve stresu. Tak jak jste to měli vy? Jenda píše. Mě nejvíc stresovalo, když jsem viděl kombajny na poli a věděl jsem, že se blíží konec letních prázdnin a že budu muset zase do školy. Jo, návrat do školy po prázdninách, ten je vždycky tvrdý. Teď už to teda děti mají za sebou vlastně měsíc, tak snad to zvládají zatím dobře, nebo zvládáte. A Michal píše, nejvíc mě stresovalo moje dvojče, nebyl úplně hodnej a rodiče jeli výchovu stylem, ty máš taky trest, aby mu to nebylo líto. Do dneška moc nechápu tu logiku, ani nevíš, kolik jsem měl zarachů i zákazů, i když jsem nic neprovedl. To mě mrzí, to je docela tvrdá výchova. Nemůžete přece soudit dva lidi podle jednoho, no, ale... Nemůžu to taky posoudit, nejsem rodič, složitý. Martin píše, zkoušení u tabule, to je klasika. Koho nikdy nestresovalo zkoušení u tabule? Já doufám, že dneska vás zkoušet nikdo nebude, díky, že jste to se mnou sdíleli a přeju vám, ať vás dneska už nic nestresuje. A k tomu nám pomůže dobrá hudba. Key and Dicro, I'll Be Waiting, tenhle song za chvilku, tady na Fajnu. Fajn.
1: Už nula.
2: Asi jo.
1: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
1: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

Rodrigo, Drop Dead, song, který jste právě slyšeli u nás na Fajnu 14.52. A pokud máte plnou skříň černého oblečení, tak přichází váš čas. Černá rozhodně nevyjde nikdy z módy, tím jsme si asi všichni jistí, ale pokud k tomu navíc milujete i mrtvolný pohledy a tanec s rukama na hlavou, říkáte si, o čem je řeč? No přece o seriálu Wednesday. Netflix oficiálně oznámil, že je dotočená třetí řada. Kompletně hotová, ready. Jenna Ortega sundala školní uniformu, vrací se Enid Morticia, do party přivedou taky naprostý ikony jako Eva Green a Winona Ryder a tvůrci slibujou, že se půjde hodně hluboko do tajemství celý Adamsovy rodiny. Když už jsme tady dneska říkali a řešili ty rodinný tajemství, tak Bůh ví, co na nás vyjede. No ale teď ta rána pod pás. Pokud jste čekali, že vám řeknu, že premiéra nás čeká třeba za měsíc, když už je to dotočený, na Halloween by to asi dávalo smysl, aby to vyšlo, tak ne, bohužel. Návrat je plánovaný až na rok 2027, takže jsem vás možná teď nalákala trošku napřed, protože do té doby stihnem zestárnout, dostat možná i první šediny, některý z nás, a Wednesday ta možná už bude v důchodu vysokoškolským. Prostě Netflix ty seriály taky dávkuje, jak kdyby je posílal nějakou nejmenovanou třeba společností. No, počkáme si, každopádně máme se na co těšit a rozhodně neschovávejte černý oblečení, černý laky na nechty, budou se nám hodit. No a Halloween se taky blíží. Teď se ale blíží s Taylor Swift se songem The Fate of Ophelia, tak pojďme na něj.

0: Yes, You Me, track, který jsme právě doposlouchali, 14.59 a už další hočka za náma. Půlka vysílání, ale další půlka se ještě chystá. Další super track je třeba Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, World Gone Wild, nebo taky Cameron Whitcomb, jeho Meduza. To je jenom trošku z toho, na co se můžete těšit, takže se mnou rozhodně zůstaňte, mezi tím zprávy s Adamem a pak jedem dál. Vy to znáte, čtvrtek, malý pátek a tahle party nezastavuje.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
1: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Jsou dvě minutky po třetí. Adame, pojď nám říct, co se kde děje.
8: USA se dál zvětšuje rozdíl mezi bohatýma a úplně nejbohatšíma lidma. Podle listu The Wall Street Journal nejbohatší 10% Američanů už vlastní majetek za zhruba 28 bilionů dolarů, což je asi 15% veškerého bohatství v zemi. Od konce roku 2019 se jejich majetek víc než zdvojnásobil, hlavně díky růstu hodnoty akcí. Pro srovnání, spodní polovina Američanů dohromady vlastní asi 4 biliony dolarů. Muž z Olomoucka přišel o víc než 400 tisíc korun kvůli podvodu s autem. Na internetu našel inzerát na Ford Mustang za víc než 16 tisíc eur a po domluvě poslal celou částku předem. Prodejce pak přestal komunikovat a muž tak nemá ani auto, ani peníze. Případem se teď zabývá policie. Veselá kráva už není tak veselá. Po víc než 100 letech se přestala smát. Na speciálních obalech známýho sýra má místo úsměvu vážný výraz a vzkazuje, musíme si promluvit. Změna má být jen dočasná a značka zatím oficiálně neprozradila, co přesně za ní stojí.
1: Fajn.
0: Krásný čtvrteční odpoledne ještě jednou od nás z Fajnu. Za Majkem je Kristý a před náma třetí společná hočka, která musí být jak jinak, když nabitá pořádnou energii. Musíme to roztančit, rozespívat. Blížíme se do finiše tohodle pracovního týdne a zároveň i našeho společného vysílání. Tak to pojďme rozjet. Robin Schulz, Cyril, Sam Martin, jak jsem slibovala právě teď se songem World Gone Wild.

nám zachránil čtvrteční energii tady na Fajnu se songem Save My Soul. A pokud máte tendenci sníst celou tabulku čokolády, když na vás třeba zakřičí šéf, tak máme konečně vysvětlení. Jsou jenom dva typy lidí. Když máte stres, buď se vám žaludek úplně vypne, anebo se z něj stane bezedná popelnice. Já jsem bohužel typ číslo dva, ale vědci potvrdili, co se děje. Naše střeva a mozek jsou totiž propojený přímou linkou a ve chvíli, kdy přijde stres, v téhle lince začne šumět, jo, jak kdybyste volali starým telefonem a najednou prostě se přerušilo spojení. A v ten moment první skupina dostane stažený žaludek, koukne se na rohlík, je jim fyzicky špatně, takže přežívají 3 dny na kafi a vzduchu. Takový ty lidi, já jsem zrovna ve stresu, tak jsem zhubla 5 kilo. A pak ta druhá skupina, o které už jsem taky mluvila, nám se v mozku sepne poplašný signál. Blíží se konec světa, okamžitě do sebe nacpi veškerý sacharidy v okolí 5 kilometrů. Vidíte vánočku, donaty, čokoládu, já nevím co všechno. Takže zatímco hořej termíny, práce, deadliney, tahle skupina lidí sedí v koutě, láduje se bramburkama, gumovejma medvídkama, 8:30 a myslí si, že to zachraňuje situaci. Akorát, že vůbec, že víme, jaký to má následky, většinou výčitky svědomí, moc nám to nepomůže, ale někdy je prostě dobrý dát si aspoň nějakou malou drobnost. Neříkám, že troška cukru nemůže nějaký nervy uklidnit a pro někoho možná i sůl, co já vím. Tak mi napište, když máte stres, jaký jste tým? Jíte nebo naopak nemůžete pozřít ani sousto? A pokud se z vás stává bezedná popelnice, tak co do té popelnice pak házíte ve chvílích, kdy máte stres? To mi taky napište. Opakuju 724634634 a k tomu One Republic Need Your Love, protože i ty stres dokážou hezky zahnat.

0: Avicii, Seek Me Bromance, tady ten song jsme si právě teď dali na fajnou, to je pořádná dávka energie, takhle při čtvrtku. No a my se jdeme podívat na to, čím zaháníte stres, jestli vás to nutí jíst, nebo naopak vůbec. René píše, ahoj, je to zvláštní, ale umím obojí. V pracovní rovině jsem tým A a při stresu žeru nejradši ostrý nebo sladký pochutiny, ale když jde o osobní věci, tak jsem tým B a když mám stres, tak tam odmítám jakýkoliv jídlo, jsem prostě hybrid. To je asi docela dobrá kombinace, ale nejlepší metoda je za mě, co tady píše, nevidím jméno, když je více stresu, tak si jdu zaběhat a pak spát. Nic nepomůže víc než kvalitní spánek, ráno snídaně a jsem jak rybička. Michal to psal. Tak, já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli, dejte si dneska něco dobrýho, já nevím jak vy, já trošku ve stresu jsem, proč, o tom si ještě budem povídat, ale každopádně běžte si dát nějakou odpolední sváču, ta je vždycky potřeba a k tomu já vám doručím ještě dezert v podobě Evy Farný a songu Perpetuum Mobile. Za chvilku tady u nás.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamy?

0: Fresh. Fajn.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
2: Jupi!
1: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
2: Rozložte nové možnosti.
1: Když mobily,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
0: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu a na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAAauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem Bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.
1: Bulhar a Kelin, tahle kombinace a jejich hit Balkan Paradise, 15:30 na Fajnu. A nejnebezpečnější věta, kterou můžete říct v práci?
2: Vždyť já to přece myslím dobře.
1: Vědci, ale taky personalisti se podívali na fenomén takzvaný kancelářský osiny. Vy víte kde. A ten paradox je naprosto geniální, protože většina těch lidí, který v práci nemáte rádi, který vás rozčilujou, většinou právě ty věci, který dělá, myslí dobře. Oni vám nechtějí ublížit. Oni tvrdí, že jsou jenom hrozně pečliví, chtějí vám pomoct, mají ambice a v reálu tak to vypadá tak, že vám stojí za zády, raději vám třeba, jak máte držet myš u počítače, na poradě vás mile opraví před ředitelem firmy, že vás třeba jenom doplní, že jste se spletli o pár procent a na otázku, jestli máte něco hotový, jestli mají něco hotový, vám pošlou slohovku o historii firmy, o svědcma, který tam ani být nemuseli. A když pak udělají nějakou chybu, najednou se otočej a tváří se, že za to prej může špatná konstelace hvězd nebo brigádník. Aspoň takhle to teď popisují vědci. Přitom zlatý pravidlo přežití v práci je jednoduchý. Míň řešte životy těch ostatních, víc času si dejte na kafe sami v klidu, no a prostě nechat lidi dejchat. Neřešit práci ostatních, ale tu svoji. Tak, to si myslím, že může být docela účinný obranný mechanismus, jak se vyhnout těmhle potížím, ale vy mi napište, jestli jste zažili v práci někdy kolegu, který vás fakt rozčiloval. A čím to bylo? Byl taky takhle jako přehnaně dobrácký, až to vlastně bylo kontraproduktivní? Nebo to byl vyloženě nějaký, jak to říct, zmetek, něco takového. Napište mi na 724634634 a k tomu si dáme track, který se k tomu perfektně hodí. Ava Max, Spotify.

0: Left Open Light, to je pozitivita zavřená do jedné písničky. Tak bych to nazvala, tenhle song jsme si právě teď dali na fajnu. A vy ze sebe ale můžete vybít trošku naštvání aktuálně, nejenom skrz song, ale taky skrz vaše zprávy, protože jsem se vás ptala, jestli jste někdy zažili nějakého kolegu, který vás fakt rozčiloval. Jak to nazývají vědci a personalisti? Kancelářská osina. Vy víte kde. Michal píše, měl jsem v práci kolegu, měl jsem ho i rád, byl to dobrý kamarád, se dokonce rýmuje, jenom jednu chybu měl. Neustále na drbech jel. Poslal jsem HO, věřte nebo ne, do pole hnědýho. A byl klid. Tak teď jsem zmatená, jestli jsem tu básničku pochopila, ale cením, že to bylo zrýmovaný. No a přidám ještě zprávu od Michaely. Míša píše, a tak to bylo, Michal a Michaela. Michaela píše, nejhorší jsou ti, co neumí přiznat chybu. Celý týden mudruje, všem do všeho kecá a když pak něco sám splete, tak se vymlouvá. V tu chvíli bych vraždila propiskou. Propiska je asi klasický kancelářský vražedný nástroj, tak bacha na to, zkuste dneska nikoho nenaštvat a ideálně prostě si pusťte v kanclu fajn a bude vám fajn, jak jinak. Další song za chvilku, Damiano David, Tyla, Nile Rodgers, Talk to Me.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
3: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
2: Když mobily?
3: Tak Mironet, klikni dvakrát!
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
7: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
7: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
7: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
9: Maminko!
7: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na
10: Firma na zážitky
7: CZ.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz

bychom dělali bez Tiffany Iris. Tohle byl track Vertigo. Doufám, že jste si ho vychutnali naplno, protože ty emoce z něj přímo sálaly. Na fajnu 15.51. A říká se, kolik umíš jazyků, tolikrát si člověkem. Ale u nás v Česku se asi brzo bude říkat, kolik máš dětí, tolikrát si voličem. Přišel totiž do politiky neotřelej nápad pro Česko, kdyby prej rodiče měli mít u voleb tolik hlasů navíc, kolik mají dětí, že by se tím mohla podpořit porodnost. Já nevím, jestli to je, jak hodnotit tento politický tah, ale představte si tu volební kampaň, jo? Už najednou nebudou koblihy, letáky, budou se rozdávat mlíka dětský, přebalovací pulty a budu vám slibovat, že když to stihnete do října, ještě dvojčata, tak máte v parlamentu prakticky svůj vlastní poslanecký klub. Maminky se 4 dětma půjdou hlasovat, komise jim tam připraví vlastní nákupní vozík, aby měli kam házet ty hlasovací lístky a naopak my bezdětný, my budeme stát v koutě a prosit kamarádku, co tam bude mít nějaký dítě navíc, ať tam dá aspoň ještě jeden hlas. Nevím, zaujalo mě to, říkala jsem si, že jsem nic takového asi ještě nikdy jinde nezaregistrovala, ale Česko je země možností. Tak uvidíme, jak tenhle nápad pokročí dál. Každopádně jsem si s váma o tom chtěla pokecat. No, tak uvidíme. Pojďme radši na další song. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized.

Shakira Burna Boy, to je největší dávka energie, jakou jsme si takhle odpoledne mohli přát. Ideální song na zakončení třetí společný hoďky dodal nám energii totiž i do té další. Takže já doufám, že jste ready, protože na vás mám vymyšlenou další party. Nebojte, poslední hoďka před náma, takže to rozjedem. Třeba s Miley Cyrus, její song Jaded, nebo taky Michael Jackson Beat It. Máte se na co těšit, tak pojďme na to. Další hoďka před náma, tady na Fajnu. Mezi tím jenom zprávy s Adamem a jedeme dál. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
11: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
12: Jsme online.
13: Online.
12: Jsme na DAB+. Plus.
13: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
14: Británie by v budoucnu mohla znovu uvažovat o členství v Evropské unii. Premiér Andy Burnham totiž připustil, že chce prověřit různé možnosti budoucích vztahů s Bruselem, včetně případného návratu do EU. Francouzský prezident Emmanuel Macron a španělský premiér Pedro Sanchez řekli, že by takovej krok uvítali. Americký úřady letos v létě varovali ruskýho šachistu a disidenta Garyho Kasparova, že by se mohl stát terčem útoku. Podle španělského deníku El Mundo měly ruský tajné služby připravovat útoky na několik ruských odpůrců žijících v zahraničí. Kasparov kvůli tomu ve Spojených státech poprvé od svého příchodu do země dostal zvláštní ochranu. Na letištích se rozšířil zvláštní trend. Lidi začali balit svoje pasy do alobalu. Dělají to kvůli obavám, že by někdo mohl při kontrole načíst údaje z čipu. Odborníci ale říkají, že je to zbytečný, protože data v pasu jsou dobře zabezpečený a případný načtení by navíc vyžadovalo přístup z bezprostřední blízkosti. Alobal tak může spíš zdržovat kontroly.
15: Fajn.
16: Tři, dva, jedna, poslední hoďka Fajn warm-upu s Kristý je tady a v téhle hodině si dáme tipy na to, jak vyhrát válku o lístky, hru o trůny, protože dneska začíná předprodej lístků na Kellyna a Viktora už za pouhý 2 hodiny, takže je potřeba být dobře připravený a vědět, co máte dělat. To si dáme během téhle hoďky, buďte ready, teď už ale jdem na hudbu. Miley Cyrus, Jaded, tím to celý odpálím.

Parker, ideální písnička na první říjnový den. Právě tohle nám teď dohrálo na fajnu. A jdeme se zase podívat na jednu lež. Jedna sklenička a jdu domů. No jasně. Znáte ten moment, 11 večer, pátek, vy už mentálně možná ležíte v posteli, čistíte si zuby, ale stejně pořád ještě sedíte, nebo v lepším případě tančíte na tom večírku, klidně další 2 hodiny. Vědci a psychologové tomu říkají souhra pastí. První past je trapná slušnost, protože se bojíme, že když odejdeme první, urazíme hostitele nebo toho, kdo to organizoval a budeme za trapáky a tak všichni prostě tak jako čekáme, než se zvedne někdo před náma. Past číslo 2 je neschopnost ukončit rozhovor, kdy ani jeden z nás nechce mluvit, ale oba se ze slušnosti pořád na něco ptáme, nebo i v té partě, prostě pořád vedeme nějaký small talk, protože je nám trapný tu party ukončit. No a do toho ještě efekt utopených nákladů, kdy si

říkáte, no tak když už jsem se namalovala, takhle hezky jsem se oháknul, oholil jsem se a tak dále, no tak přece nepůjdu domů po 2 hodinách, to dá rozumné, to by byla zbytečná investice. Takže pak si dáte ještě jednu skleničku, ještě jednu a z jedný je najednou 4 ráno v ideálním případě, protože někdo chodí třeba domů až za svítání. Jak to máte s odcházením z večírku vy? Máte nějakou taktiku, jak se zdejchnout, nebo se zdejchnete vždycky bez rozloučení? Protože všichni určitě máme i takový ty kamarády, který prostě zmizej, vy po nich pak vyhlásíte pátrání, protože nevíte, kam zmizeli a oni už přitom v klidu snějí o nějakých ovečkách. Napište mi, jak to máte vy, 724634634 a my jdem rozjet party i tady. Možná jste to poznali, tohle je totiž Michael Jackson, Beat It. A na toho se nedá jinak než tancovat, teď to máte povolený, teď tuhle party prodlužujem.

0: Beautiful People, další krásný song za náma na Fajnu 16.21, čtvrtek, malý pátek, to znamená party. A my si společně jdeme nacvičit nějaký únikový strategie. Když už vás nějaká party nebaví a chcete jít domů, což doufám, že není tenhle případ, ale kdyby se vám to náhodou někdy stalo, tak ať víme. Terka píše, můj strategický trik je položený kabát. Nikdy ho nevěším do šatny, nechám si ho někde u sebe a když chci zdrhnout, tak prostě nahodím kabát a jdu. Teda to mě nenapadlo, že vlastně kabát v šatně může být zdržení na téhle tajuplný únikový cestě. No a Filip píše, že používá trik s falešným telefonátem. Nastavím si budík na 11:30 se zvukem vyzvánění. Vytáhnu telefon, udělám vyděšený výraz, že mi volá máma nebo spolubydlící a musím jet. Nikdo se na mě nezlobí a všichni mě ještě litujou. To je geniální. Někdo to, že to takhle propracoval. Teď budu asi podezřívat svoje kamarády, když budou chtít dřív zdrhnout z party. Každopádně vám děkuju za tyhle tipy, třeba se někomu budou hodit, ale my už pojďme zase zpátky na party, protože dneska z ní neodcházíme, jo? Tady ode mě se neodchází, žádný triky na mě neplatí a za chvilku nám hraje Viz DMC Bees Honey at the party. Doslova, takže na tyhle party bejt musíte. Za chvilku na Fajnu.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz

Live, tenhle track nám právě dohrál na fajnou půl pátý odpoledne a vy si okamžitě zkontrolujte, kolik peněz vám zbývá na účtě, protože dneska nás čeká válka. Viktor Šín a Kellyn oznámili turné po České i Slovenské republice po halách. Celý to odpálej 4. prosince v Outučku, ale potom dorazí i do Košic, do Ostravy, Bratislavy a taky Brna. Což znamená jediný? Dneska večer, kdy startuje v předprodej v 6, bude téct krev. Servery budou hořet, tisíce lidí pravděpodobně skončí na nějakém šíleném místě, 50 tisíc ve frontě. Ale já pro vás mám tipy. Jak si zařídit ty nejlepší místa? Za prvé, zapomeňte na slabý připojení. Zkuste si najít, kde můžete mít nejrychlejší internet, ať už to bude přes data, přes Wi-Fi, v práci, doma. Zkuste najít to nejlepší místo. Za druhý, mějte předvyplněnou kartu a přihlášený účet, protože v téhle hře o trůny, respektive o lístky, rozhodujou setiny. No a za třetí, neobnovujte tu stránku. Já vím, že je to lákavý, ale jakmile tu stránku obnovíte, fronta vás nekompromisně šoupne zase dozadu. Jestli jste vydrželi čekat třeba týden, měsíc, roky, než vás někdo pozve na rande, vydržíte, prosím vás, i pár minut ve frontě. Přeju vám pevný nervy, jsem v tom s váma, opakuju, dneska v 6, buďte tam, musíme ty lístky sehnat. A pokud máte vy nějaký tip, jak si zabezpečit ty nejlepší lístky na koncert, tak mi to hoďte do zpráv. 724-634-634, jsem zvědavá a teď už to pojďme sklidnit s dalším songem. Felix Jen, J Hard, jejich Pride, právě na fajnu.

0: Ladíte fajn a tohle byl Teddy Swims a jeho Mr. Know It All. A my už víme, jak vyhrát dnešní válku o lístky. Kellen a Viktor Sheen dneska zahajují předprodej svých lístků na tour, který oznámili, který pojede v prosinci a v lednu. A já jsem se vás ptala na vaše tipy, jak si zabezpečit ty nejlepší lístky. Eliška píše, můj osvědčený trik, zapojit do toho celou rodinu, včetně babičky. Rozdám instrukce, pošlu přesný odkaz a každý sedí u jednoho zařízení. Eli, to je podle mě docela dobrá strategie, nasadit do války víc pěšáků, ale bacha, každý by měl mít svůj účet, protože pokud půjdete jenom z jednoho účtu, tak vás pravděpodobně ten systém vyhodnotí jako nedůvěryhodný. Bacha na to, ještě jednou držím palce, ale zkuste klidně zapojit, koho můžete. Dneska to musíme zvládnout.
1: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club Gold navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do AutoJarov.
8: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do AutoJarov nebo do AutoJarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na AutoJarov.cz.
7: Těšíme se na vás.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Posloucháte DJ Koukou, Kurt D a jejich pozitivně laděný song Everything's Alright nám právě dohrál na fajnu a zároveň jeden z posledních tracků, který si my společně dáme tady ve warmupu. A vy víte proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: My jsme se dobře bavili, 4 hoďky fajn warmupu s Kristý za náma a tenhle můj song na rozloučenou má dneska o to speciálnější význam, protože jak jsem vám před malou chvilkou říkala, dneska večer se spouští předprodej na koncerty, na tour Kelina a Viktora, kterou oznámili včera a tam se 100% budeme bavit, akorát, že stejně jako rychle poletí ten čas, tak poletí i ten boj o lístky. Takže já už to nebudu zdržovat, za hoďku v 6 večer připomínám, startuje předprodej na tuhle tour, tak si to nenechte ujít, anebo víte co, nechte mi tam nějaký lístky, já už letím domů, ať to stihnu, vás předávám do rukou Žampika, užijte si to s ním, doufám, že vám to taky připomene, já mu to vzkážu, no a pevný nervy, to je všechno, co vám dneska můžu popřát, zítra si řeknem, jak ta válka dopadla, myslete na mě, já myslím na vás, držíme se palce a vidíme se tam, to je ode mě všechno, mějte se krásně, bye babes a poslední song.

0: Vždycky fresh. Fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hit. My name's John Ray.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: 17 hodin, 1 minuta k tomu, pojďme se podívat na to, co se děje na planetě Zemi a o to se postará Los Aramos Catamaranos.
1: Fine. Fine Ride.
0: Hudba, kterou miluju, přesně tady.
1: Fine. Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
3: Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí se u nejvyššího správního soudu neúspěšně snažil zvrátit zmrazení desítek nemovitostí v Česku. Soud jeho stížnost zamítnul, takže dál nesmí nakládat s 61 nemovitostma, který vlastní Rusko. Nemovitosti byly zmrazeny kvůli zařazení podniku na český sankční seznam po ruský invazi na Ukrajinu.

0: zůstal jen na lavičce a trenér oznámil, že mezi náhradníky začne i proti Dánsku. Znečištěný ovzduší může zpomalovat maratonský běžce. Ukázala to studie, která porovnala přes 2,5 milionu výkonů z maratonů v 6 světových městech. Největší vliv měl oxid dusičitý. Čím víc ho bylo ve vzduchu, tím pomalejší byly časy. Roli ale hraje taky vedro.
1: Fine Drive. Fine. Fine Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: 17 hodin, 3 minuty k tomu startuje čtvrteční Fine Drive. 3 hodinky jsou před náma, čtvrtek, malý pátek, rozjedeme to dneska do plnejch. Za chvilku budeme pomlouvat naše kolegy v práci, buďte na to ready. Do té doby Pink Pantress, anebo Zara Larsson, právě teď na Fineu.

Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. Posloucháte Fajn ve čtvrtek 1. října a lidi, já si myslím, že každý máme v práci takového toho jednoho kolegu, který vlastně nás nějak neštve, ale dělá takovou jedinou věc, kterou nás absolutně rozčiluje. Třeba kolega, který vám stojí za zadkem, jako třeba právě teď mě, a kontroluje každý váš krok. Člověk, co vám pošle zprávu, máš minutku jenom na slovíčko, nemohl bys, a pak z toho udělá hodinovou poradu, ze který nejde odejít a vám utíká práce, kterou vy musíte udělat. No a právě mikromanagement je zbytečný meetingy nebo špatně nastavená komunikace, patří mezi věci, které dokážou kolegy dost vytáčet. Hele, napište mi, co je ta jedna jediná věc, kterou vás váš kolega v práci dokáže totálně naštvat. Napište mi to na 724 634 634.

0: These beautiful things that I've got.
1: Pohodovej čtvrteční večer na Fajnu, tohleto je Fajn Drive a já jsem se vás ptal na to, ať mi řeknete, jakou jednou věcí vás váš kolega v práci dokáže absolutně naštvat a zkazit vám celý den. Tady Dominik mi napsal, jsem rád, že jakožto kurýr jezdím sám a nikdo mi žádné takové věci nedělá a se šéfama se vůbec nevidím. To je pravda, tak když jsi kurýr, tak můžeš maximálně štvat ty sám sebe. Pak tady mám zprávu od Kuby z Mostu, ten mi napsal, nejvíce, co mě dokáže vytočit, je, když si lidi z výroby půjčí naše ještěrky z expedice a kradou nám věci, jako jsou nože, propisky, rukavice nebo držáky na telefony, které si sami kupujeme. Kubo, budu dělat, že tomu rozumím. Já jsem nikdy nemakal rukama.
2: Fajn Drive. Fajn. Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
7: Nejlevnější pneu.cz.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?

0: ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

přesně pro vás. Na našem YouTube běží podcast Posedlí, kde řešíme právě tyhle reality show, ale trochu jinak než v televizi. U Love Islandu si Kristýnka zve lidi, kteří už se v show vypadli, a vytahuje z nich věci, které jste v televizi třeba vůbec neviděli. Třeba co se dělo ve vile, vztahy, hádky, jejich pohled na ostatní a hlavně, co se dělo potom, co vypadli a vrátili se do normálního života. No a máme i Posedlí zrádci, kde Aja zpovídá vypadlý hráče prakticky hned po odvysílání dílu. Takže ještě čerstvý emoce, čerstvý názory a hlavně jejich pohled na to, co se na tom hradě fakt dělo. Takže jestli vás baví Love Island nebo zrádci, tak právě teď nabíhejte na náš YouTube kanál Fajnu.

0: Girls, American Girls. 17 hodin 39 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a lidi, ruku na srdce, tuhle lež jste podle mě určitě minimálně jednou v životě řekli. A to je, dám si jedno a půjdu spát. No a pak je najednou 3:30 ráno a vy už ani nevíte, kde jste, jak jste, s kým jste, jak jste se tam dostali a kolik jste utratili peněz. Podle mě na tom ani není nejhorší ta poslední sklenička nebo pivko, spíš to, že už jste se rozhodli odejít, ale pořád máte pocit, že je ten blbej moment k tomu odejít, že byste o něco přišli. Někdo zrovna vypráví něco, někdo vás přemlouvá, přijde další panák a najednou jste zase tam. Výzkum sociálních interakcí mimochodem ukazuje, že rozhodnutí odejít ovlivňuje i to, jak moc máme pocit, že nám odchodem něco právě uteče. Hele, napište mi, jaký byl váš poslední nějaký pořádný večírek, kdy jste si právě několikrát říkali, hele, už si fakt dám poslední a pak půjdu domů. Schválně se k tomu přiznejte. 724-634-634. Fajn Drive.
1: Fajn. Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, s MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Bradovej, čtvrteční večer na Fajnu s Kygem a One Republic za Majkem Jindra. A já jsem se vás ptal na to, kdy jste naposledy pořádně zapařili. Tady Tomáš mi napsal, že naposledy v létě na festiácích. Tak to seš hustej, tak to už seš měsíc bez pořádného večírku. Respekt pro tebe, Tome. Potom napsal Jirka, že naposledy skončil v Dlouhý v Praze a ráno byl o 5000 chudší. Ajajaj, tak to zabolí. Doufám, že to aspoň stálo za to a třeba to bylo i s nějakou návštěvou doma. A do třetice nám psal Tomáš, firemní večírek. Původně jsem tam vůbec nechtěl jít, nakonec jsem přišel domů asi v 5. No vidíš, tak to nebylo asi tak špatný.

0: jsme fajn. Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
1: Vždycky,
0: ho?
1: Vždycky.

0: co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.
0: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Fajn Drive.
0: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa.
2: OK, 18 hodin, 2 minuty, k tomu startuje druhá hodinka Fine Driveu. Za chvilku vám oznámím, který dva interpreti spojili svoje síly a před 2 minutama se na ně začaly prodávat lístky. Do té doby Joe a End of Beginning právě teď na Fineu.

Swift, Elizabeth Taylor. Tak jo, posloucháte fajn, v 18 hodin 8 minut a lidi Kalin a Viktor Šín opět spojili síly a připravili si pro nás něco, co hodně chcem. A to je společný turné se zastávkama v Praze, v Ostravě a v Brně po těch největších arénách, co u nás v Česku jsou. Každopádně, jestli jste čekali na lístky, tak už nečekejte. Prodej právě odstartoval v 18 hodin, 9 minut je možný to koupit. Já jsem schválně zkusil tam najet na Ticketmaster, na Ticketportál, jestli mě to tam pustí a jsem v pořadí 50 tisícej, tak nevím, jestli se toho dočkám. Vy, co jste to poslušně zvládli si ty lístky koupit, tak velký respekt pro vás. Další vlna by měla být spuštěná za pár dní, tak uvidíme, jestli se dočkáme. Každopádně myslím, že by kluci měli přihodit víc termínu, protože tohleto si myslím, že bylo asi během pár minut totálně pryč. Pojďme si připomenout jejich absolutně už legendární track Safír, právě teď na Fajnu. Fajn Ride.

0: posloucháte Fajn. Dneska máme 1. října, tohleto je Fajn Drive a hele, mě zajímá, co jste si jako malí strašně moc přáli, ale rodiče vám pořád říkali, ne, tohle rozhodně ne. No a pak jste dospělí, přišla první výplata a řekli jste si, tak a teď si to koupím. Nemusí jít o nic mega obřího. Někdo si třeba koupil PlayStation, který mu rodiče nikdy nechtěli dovolit, nebo nějaký obří Lego, nějaký sladký cereálie, nebo třeba oblečení, který mu doma zakazovali. Přesně tyhle věci se objevují i v čerstvé debatě na Redditu. Hele, napište mi, co bylo vaše první taková koupě, kdy vám už do toho rodiče nekecali, vy jste měli svoje peníze, a už nebylo jak dál. Napište mi, co jste si jako první koupili, když jste měli konečně pořádný love. 724-634-634.
1: Fine Drive. Fine. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co je hot v parádách? All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a já jsem se vás ptal na to, co jste si jako první koupili, když jste měli konečně nad svojí vládou svoje první love. Tady první zprávu máme, já jsem si koupila tričko, takový 2000 styl, mám k tomu i fotku, be free, be cool, be you. Prosto geniální. Vlastně mega cením si tohleto koupit jako první investici. Pak tady máme, můj první takový nákup byl asi před 2 týdny a byla to koupě DJského mixáku a kontroleru. Hezky, takže tady máme budoucího DJ. To mega cením. A pak tady máme od Dominika, který napsal auto. To bych taky chtěl. Jak to, že já nemám auto pořád?
1: Fine Drive.

0: je fajn, v 18 hodin 39 minut a lidi taky někdy odemknete mobil, podíváte se na něj, absolutně nic tam není, žádný upozornění, zamknete ho a za 30 vteřin uděláte úplně to samý, je to úplně absurdní. Otevřete Instagram, projedete stories, zavřete ho, pak otevřete TikTok, nic zajímavého, zavřete ho, za 2 minuty jste tam znova. Jako kdyby se za tu dobu měl internet nějak kompletně změnit a všude se něco dít. A nebo máte ten mobil v kapse a máte pocit, že vám někdo napsal, ale přitom vám nikdo nenapsal. Hele, kolikrát denně podle vás úplně zbytečně odemykáte mobil? A kolik vůbec času strávíte denně na tom mobilu? Přiznejte se, nebojte se toho. 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Šimonop, Save My Soul, 18 hodin 47 minut, to je aktuální čas, posloucháte fajn a já jsem se vás ptal na to, kolikrát tak denně zbytečně odemknete mobil a nebo vůbec kolik hodin strávíte na telefonu. Ellie mi napsala 7 hodin a 10 minut. To už je slušný. Den má 24 hodin, 107 hodin na mobilu, 8 hodin spánek. Tyjo, to vlastně v té realitě člověk moc není. Pak tady máme zprávu, já na něm strávím 3 až 4 hodiny denně. Ondřej, OK, díky za zprávu. A do třetice tady máme další zprávu. Mobil odemknu 72krát za den a můj průměr je 4 až 5 hodin. 72krát, to je neskutečný číslo. Ale já si myslím, že to máme všichni tak podobně. Fine Drive. Fine Drive. Fine.

0: Lil Butenk nám zakončuje druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je naše dnešní závěrečná hodinka. Tu začneme klasicky 10-minutovkou podle vás. Pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát. Číslo je 724-634-634.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Nejnovější trendy a momenty, který musíš vidět. Fajn. Fajn Drive.
1: Fajn Drive. Jindra Žampa. Jindra Žampa. Trigger, let me blow
0: your mind. OK, 19 hodin, 1 minuta k tomu, startuje třetí hodinka Fine Driveu. No a právě teď se můžete stát hudebními producenty Fineu. Já smažu v playlistu všechny tracky, které tam teď mám, a budu tam dávat to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634, odpočet je na 300 sekund a startuje právě teď.
1: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
2: Máš 30 sekund.
1: Pošli název tvý oblíbený songy.
2: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
1: A rozhodni, jak bude Fine Playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
0: Čak, čak, čak, čak, čak. 724-634-634. Mám tady zprávu. Ketchup a sereje. Sorry, to kdybych tam dal, tak tady podle mě už zítra nevysílám. Tak jo, co tam dáme dál? Hele, první tady máme Shakiru a Die Die. Tak jo, tím to můžeme klidně odstartovat. Hned potom Kalin a Vítej mezi náma. A co tam dáme do třetice? Do třetice máte posledních pár sekund. Do třetice to je Repeated Ed Sheeran od Filipa, tak jo, dopisujte i další tracky, třeba se dostanou do velkého finále.
1: 10 minutes for you.

až Tajn 27, vítej mezi náma, to je track, o který jste si psali v 10 minutovce, podle vás na Fajnu. Před náma je třetí track v pořadí, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, a hned potom nás čeká velký finále. Mám tady tři tracky z těch, o který jste si psali, každý je úplně odjinut. No a ten nejrychlejší, který právě teď zavolá na 724-634-634, bude moc rozhodnout o tom, jak tu dnešní 10-minutovku zakončíme. Linka je volná, tak volejte právě teď. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. Vždycky hot. The biggest challenge for us was to come

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Posloucháte Fajn a před náma je velký finále 10 Minutes For You. Dneska se jako první dovolal Romča. Čau, Romčo.
1: Čau, čau. Čau,
0: Indro. Ahoj, hele, my jsme se tady bavili o tom, jak dlouho člověk tráví přibližně denně čas na mobilu. Máš představu, kolik ty strávíš denně na mobilu?
1: Hele, to se strašně liší den ode dne, ale záleží na tom, jako když mám dvě přednášky,
0: aha,
1: tak to bude tak třeba pět hodin.
0: OK.
1: Do toho ještě se mi započítává, když poslouchám písničky.
0: OK.
1: Ale jinak jako když mám co dělat a nenudím se, tak to může být kolem 2,5-3.
0: Tak to je dobrý, to ještě není tak hrozný, protože tady mi lidi psali třeba 7-8 hodin. Takže jsi na tam ještě hodně v pohodě.
1: To mám taky.
0: Já tam mám někdy třeba jako 5-6, no, takže taky by to mohlo být lepší. Každopádně, mám pro tebe 3 triky, jsi na to ready?
1: No, jasně.
0: Tak jo, tohle jednička. Mr. Eminem a Houdini, varianta číslo 1. Pojďme na dvojku. Michiko od Jasona Derula, jeho nejnovější track. A třetí varianta je z české hudební scény a je to tato věc. Shai Lai Lai, Gufrau, Viktor Kal, Mat 2-1-3. Kluci, je to ve vašich rukou.
1: No, takže my máme úplně jasno, my vezmeme legendu Eminema.
0: OK, absolutně chápu, komu byste to chtěli věnovat?
1: Marshallovi.
0: Komu?
1: Marshallovi.
0: Marshallovi, to je nějaký váš kámoš?
1: No, vlastně jo. Já nemám tušení, kdo to je. To je Eminem.
0: Aha. OK, dobře, jdeme mu to věnovat, já vám přeju krásný večer, kluci, jde se hezky.
1: Taky, čau. 10 minutes for you.

0: Griffiny Aris, Vertigo, posloucháte fajn ve čtvrtek 1. října a lidi, před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Pojďte vytáhnout nějakou trapnou storku, kterou tady budu moc potom propálit v éteru. Můžete klidně napráskat svýho kámoše, mamku, tačku, babičku, dědečka, je to úplně jedno. Hlavně, ať je tady trapno, pište mi vaše storky na 724-634-634.
1: Fajn Drive. Fajn. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
4: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
5: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

Walker. Posloucháte Fajn v 19 hodin 32 minut a my jdeme na Cringe Minute. Posloucháte Fajn a o dnešní minutu trapnosti se podělala Anetka. Ta napsala, na rande jsem chtěla nenápadně napsat svojí mamce, že týpek, se kterým randím, vybral sportbar jen kvůli fotbalu. Napsala jsem to samozřejmě jemu. Ty kráso, musím říct, že týpek teda hodně jinde, udělal si randíčko ve sportbaru. Každopádně asi to bylo poslední rande, co? Fajn drive.

0: myslím si, že ideální track pro čtvrteční večer na Fajnu. Hodin 41 minut, to je aktuální čas a to znamená, že dnešní Fine Drive se pomalu, ale jistě chýlí ke svýmu konci. No, ale ještě než se rozloučíme, tak si dáme třeba tenhle ten track. Ray, where is my husband? Hele, Ray začala psát písničky fakt brutálně brzo. Už jako 13 letá si na GarageBandu na notebooku skládala vlastní tracky a její táta, který je taky muzikant, si tehdy poprvé řekl, ty kráso, ona to fakt umí. Ještě zajímavější je, že už ve 14 letech začala profesionálně psát songy pro ostatní, takže zatímco jí spolužáci řešili školu, ona už chodila do studií a učila se psát pro další interprety. Where is my husband? Za chvíli na Fajnu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Tak jo, lidi, jdu domů. 3 hodinky utekly jako voda. I dneska to bylo naprosto boží, dozvěděli jsme se spoustu nových věcí a zítra budeme pokračovat. Zítra si to dáme od 17 do 18, a protože je pátoček, tak to bude velký. Každopádně, já to tady balím, ale fajn to nebolí. Ten jede dál, protože po mně Next Generation a dneska v Next Generation Tadeusz Recety. Dejte si s ním jak jeho tracky, tak tracky, který má tenhle ten týpek rád. Neskutečně talentovaný týpek, za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Čau, já jsem Tadeus Racety a vítám vás v Next Generation od Fajn Rádia. Jsem tady, abych vám pouštěl nějaký své oblíbené písničky, co mám rád, a taky nějaký ze své tvorby, a těch pár taky uslyšíte. Tak teď si dáme ten první. Tak jako první uslyšíte Make a Wish ode mě, Tadeus Racety.
1: Next Generation.
2: Opravdu je to

0: Next Generation. Yeah. Brand new music. Tak tohle bylo Make-A-Wish z mýho EP Živote Samet, který jsem vydal nedávno, a teď uslyšíme písničku od Madony, která je o tom, jak její život v Hollywoodu nebyl úplně nejpříjemnější a cítila nějaký nátlak a napsala tuto písničku, tak Hollywood od Madony. A jako další uslyšíme Thriller od Michaela Jacksona, a jelikož se blíží Halloween, tak to tady tak trochu naladíme. No, kdo by si řekl, že videoklip, který má 14 minut, kde jsou zombíci a speciální efekty, masky a bůh ví, co všechno si tam vymyslel, to kdyby se stalo teďka, tak to internet teda asi udělá trochu z toho bordel. No, ale on to udělal v roce 1983. Michael Jackson, Thriller.
1: Fine. Next Generation.

0: Tohleto je Next Generation, já jsem tady u Sracety z Fine Radia a tohleto byla Madonna Hollywood a Michael Jackson Thriller, no takový ikonický duo. Jako další uslyšíte jednu z mých oblíbených. Už máme takový podzimní nádech, ve vzduchu jsou chladnější večery a stmívá se dřív. No a já mám rád takovou jednu písničku, která mě provází už dost dlouho a tenhle ten nádech podzimní mě tak jako evokuje a to je od skupiny Sneaker Pimps, jsou z 90. Je to takový trip-hopový a ta písnička se jmenuje Six Underground.
1: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Čau, já jsem Tadeusz Racety ze studia Fajn Rádio, tohle je Next Generation, kde vám pouštím svoje oblíbené písničky a něco málo i ze svý tvorby. Jako další jsem si pro vás vybral Headphones On od Addison Rae a je to písnička o tom, že si prostě nasadíte sluchátka a pustíte si svoji oblíbenou písničku a prostě se tak rozplynete a zapomenete na všechno, co vás trápí. Tak Headphones On, vy víte, co máte dělat a tohle je Addison Rae.
1: Number one hit music station.
0: Next Generation.

0: Generation. Yeah.
1: Tady u Sracity z Fine Rádia, tohle je Next Generation, kde vám pouštím své oblíbené písničky a něco málo ze své tvorby. No a už se tak pomalu uchylujeme ke konci a já jsem si pro vás vybral písničku zase od Madony, protože ji mám moc rád, ale tentokrát i s Justinem Timberlakem. A je to písnička o tom, že prostě když si něco přejete a jdete si za tím, tak se to může stát. No, je to takový vtipný, já si vždycky něco přeju a stanu se to a ta písnička se jmenuje 4 Minutes. Produkoval jí Timbaland, který ho miluju. A tak, mějte se krásně a čau. Next Generation.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ. Fajn, vždycky hot, vždycky hit.

0: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Víc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit. Posloucháš Fajn Radio?
0: Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
3: Fajn. Vždycky hot.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na nejlepší.

Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.